0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz.

0: tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Radio.
1: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Lové

nejlepší old school, který znáš.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový.

0: váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.ružovyslon.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin

0: začnou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ahoj Ostravo. Zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: memories. Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: trafu.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: taky win tady tohle, víš? Já jsem to mohl taky dělat. Ne, já jsem nechtěl, ta hra. Tik tak tik tak tik tak tik.
1: Počasí.
0: Já jsem odmítl, víš? Počasí.
2: Prosím tě, neměl blbosti a říkej to, co máš, pojď na počasí.
0: Já jsem chtěl jenom jako, ať to víte všichni.
2: No, my víme, Ondíku.
0: Dobré ráno, dnes tedy ve čtvrtek 18. června v Ostravě bude spíše oblačno, místo polojasno. Teploty dneska ty nejvyšší od 27 do 29 stupňů Celsia, na horách dneska 25 a polojasná obloha.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Minutka po šesté, pojďme na zprávy. Dobré ranko. Insolvenční správce zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava podal žalobu proti čtyřem bývalým členům jejího představenstva. Žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun. Strážníci v Ostravě chytili opilé mládistvé. 14letá ležela bezvládně na zemi a kolem ní byli další opilí kamarádi. 7 mladiství ve věku 14 až 15 let. 2 skončili v nemocnici a 2 na policii. Tuto sobotu dorazí do Paskovského zámeckého parku regionální, ale i zahraniční folklorní soubory. I vy jste zváni na letošní Folklorfest Pastově, teda v Paskově. Těšit se můžete taky na tvořivé stánky pro děti, školu tance, soutěže a taky občerstvení. No a fotbalisté Baníku Ostrava rozjedou přípravu už dnes, dříve, než se avizovalo. Klub oznámil, že prodloužil smlouvy s další trojicí mladíků, včetně útočníku Jakuba Piry a Víta Škrkoně. Na začátku příštího týdne pak kádr čekají testy, ve středu 1. července první příprava na Bazalech proti Kroměříži, no a v zápětí soustředění v Polské Opalenici, kde se hrají 4 utkání. Generálku obstará duel Trenčíně 18. července.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A pěkné dobré ráno, přejeme taky na cesty, děkujeme, že jezdíte hned po ránu s námi, dobré ráno ještě jednou, doufejme, že i ty cesty dneska ve čtvrtek budou v pohodě, pozor si jenom dávejte na komplikaci, která je v Třinci, tam se srazily 2 osobní auta na silnici 474, nedaleko restaurace Zobava, u toho rozjezdu, tak počítejte s tím, že i tam se můžete chvilku zdržet, policie je na místě, ale jiné nehody a jiné komplikace na cestách v tuto chvíli nehlásíte. Další komplikace nebo jakékoliv jiné problémy na cestách a silnicích, volejte nebo pište na telefonní číslo 77337 136.
1: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
7: Jen a pouze na Fresh Radio.
8: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
9: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
8: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
9: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
10: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
11: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
12: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Vyhrávej skvělé ceny.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.
10: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Dobré ráno,
1: přejeme
0: na Freši. Já teda jenom nejdřív, než se pustíme k tématu, které jsme tady teď s Mončou řešili mimo éter poměrně dlouho, a to je výluka, která začne zítra, prosím vás, na Ostravě jihu, konkrétně o zábřeh Vodárna do Výškovic. My už to chápeme, jo?
1: No já
0: už snad. Už tomu rozumíme. Dost pravděpodobně tomu rozumíme. Kdyby náhodou byl problém, my vám to vysvětlíme. Prosím vás, ty tramvaje nepojedou od zastávky Zábřeh Vodárna do Výškovic nebo do Zábřehu. To znamená, že jinými slovy, nebude obsluhovaná zastávka Kotva, Kino Luna, Svornosti, Zábřeh, 29. dubna, Nové Výškovice a Výškovice. Tyto zastávky nebude obsluhovat tramvaj.
1: No ještě
0: nýbrž
1: asi i další,
0: autobus.
1: Ne? Ještě asi i Pavlovová, Rodimcevová.
0: Ne, Bony, ty to furt nechápeš.
1: Ne, fakt to nechápu, když mě posíláš. Tak mi to teď...
0: Ty to pořád
1: nechápu. To nechápu.
0: Linka číslo 2, která jede z hlavního nádraží.
1: Ano.
0: Ano, jede po své trase.
1: Ne, já to chci opačně, Honzíku. Teď já stojím na zastávce...
0: Které?
1: 29. dubna.
0: Pro tebe přijede autobus.
1: Tak. Ano, a ten autobus mě sveze kam?
0: Na Zábřeh Vodárna.
1: Vždyť si mi před chviličkou říká, že s tím dojedu až na nádraží Vítkovice a tam přeskočím na tramvaj. Tak ještě jednou. Pro nás Výškovické
0: ne.
1: Ještě jednou. Řekni to zřetelně.
0: Prosím.
1: A ještě jednou. Jo?
0: Dobře, poslouchejte mě. Pro vás, pro všechny, kteří nastupujete na zastávkách Výškovice, Nové Výškovice, 29. dubna, Kino Luna, Kotva, Zábřeh Vodárna, Svornosti, Zábřeh. Tak pro vás přijede v každém případě vždycky autobus, tedy náhradní autobusová doprava, ano? Rozumíme, jo?
1: Pokračuj,
0: ta
1: no.
0: Vás doveze,
1: chytli,
0: ta
1: kam?
0: Autobusová doprava vás doveze na zastávku Zábřeh Vodárna. Dost pravděpodobně tam bude udělaná provizorní zastávka někde, ano? Provizorní. Protože logicky na tu Zábřeh Vodárna tramvaj nedojede. Takže,
1: no,
0: na
1: to vás... autobusu vyskočím někde.
0: Tak.
1: Ano, chápeme.
0: A teď, linka číslo 2 nebude začínat ve Výškovicích, ale bude začínat na zastávce nádraží Vítkovice. A ze zastávky nádraží Vítkovice pojede přes Rodinou, kapitána Vajdy, Rodimcevovou, a pak se dá doprava na Zábřeh obchodní centrum.
1: Tomu já rozumím, ale když mě, miláčko, vyhazuješ na Vodárně,
0: no.
1: Jo? A víš, že je to kus na nádraží Vítkovice, tam se mám dostat jak? Chápeš to? Jo, když bude tramvaj začínat od nádraží Vítkovice, teď to řek,
0: ale
1: tak se tam
0: tramvaj,
1: dostat.
0: Ale ta tramvaj zastaví na té provizorní zastávce Zábřeh Vodárna.
1: No ano, ale to ty si neřek, ty jsi mi celou dobu řekl, že vyskakuju z autobusu.
0: Snad
1: takže nemůže,
0: mluvit.
1: Takže on si počkej, takže nemůže začínat logicky ta tramvaj na nádraží Vítkovice, když si teď mluvil o tom, že mě nabere na Rodimcevové třeba, rozumíš?
0: Ne,
1: tak to je jedno.
0: Děcka,
1: mrkněte si prosím vás na depročko.
0: Linka číslo 2 a linka číslo 7 začne svou jízdu na nádraží Vítkovice. Jo?
1: Tak
0: tam začne svou jízdu.
1: Slyšíš se, co říkáš, jo?
0: Ano,
1: tam začne
0: ale
1: svou
0: to
1: jízdu.
0: Je, to je fakt. Ona tam začne svou jízdu.
1: No a my, co budeme na té Rodimcevové?
0: Zábřeh Vodárna a.k.a. Rodimcevová.
1: No.
0: Vás nabere, vás ty, které doveze autobus z Výškovic. Tam vás jenom nabere, ona vás tam nabere,
1: jo,
0: a pokračuje
1: počkej,
0: dál jako linka číslo 2.
1: Ale ty celou dobu my se bavíme o jiném směru, ok, ty to bereš tak, že ona pojede z nádraží přes Rodimcevovou
0: na
1: dále,
0: nádraží.
1: Přes, tak, jenže já teď to beru tak, že
0: ano?
1: Ona vlastně bude, no je jasné.
0: A naopak
1: jo,
0: je to
1: jo.
0: Stejné, Moni,
1: ne,
0: je to stejné.
1: Ne, my jsme se ale celou dobu bavili,
0: nevadí.
1: Já jsem
0: a to
1: předpokládala o jiném směru.
0: Nevadí, aspoň
1: jo?
0: Si to takom vysvětlíme. Naopak je to úplně to stejné, Karpatská, Horymírova, blablabla, Zábřeh obchodní centrum, a pak vystoupíš na Zábřeh Vodárna, přestoupíš na autobus, který tě doveze do Výškovic, a ta tramvaj nekončí na Zábřeh Vodárna, protože by se neměla kde otočit, a pokračuje až na nádraží Vítkovice po Pavlovově ulici, která bude v provozu.
1: Jo, jinými slovy, prosím vás, když tam kdekoliv byla výluka, tak se to dělalo tak, že my jsme z toho, z těch Výškovic, z toho Zábřehu pokračovali přes nádraží Vítkovice odtamtud do centra. Honza nám říká teďka, že to pojede vlastně v opačném směru, že ona nás nabere.
0: Jo, protože jo? Jasně, protože obchodní centrum
1: proč,
0: je průjezdné.
1: Teda...
0: Karpatská je průjezdná.
1: Okay.
0: Ona musí splnit co nejvíc zastávek po své trase.
1: Chápu. Já jsem si sice myslela, že to bude naopak, ale ty jsi znalý, ty pracuješ do dopravního podniku,
0: tak.
1: Pravděpodobně máš pravdu. Jo?
0: Tak, děkuju.
1: Jo.
0: Ježiš, ale
1: řeknu
0: to
1: ti,
0: bylo, já musím už jít domů, já už
1: řekneme
0: nemůžu.
1: Si potom, jak je to v praxi.
0: Já
1: známe
0: už nemůžu,
1: Honzíka,
0: já jdu domů, prosím vás.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Dobré ráno, přejeme na Freši, je 6 hodin 20 minut a čtvrtek 18. června. Moni, já mám dotaz za tebe.
1: Ptej se, no, nevím, jestli na něho budu znát odpověď,
0: mě to,
1: ale ptej se.
0: Mě to strašně zajímá, já opouštím téma dopravního podniku a výluky. Mě jenom zajímá, já jsem dneska přišel do rádia a říkám si teda jako wow. Prosím vás, kdybyste pochopili, tak já když vcházím do rádia, Monča už tady vždycky je. Asi se nikdy nestalo, že bych tu byl dřív jak Monča.
1: No, to se ani nestane.
0: Vlastně jednou jsem tu spal, takže.
1: Kdy? To ani nevím, že jste spal. No, ty jsi to chtěl spát, ale nebyl jsi tady.
0: No ne, já jsem tady spal po té akci, když jsem přijel ve 2 ráno, ty jsi mě budila ráno přece. Tady na gauči jsem spal.
1: No právě, že jsi to měl v plánu,
0: ne,
1: ale přijel jsi z domu.
0: Ne, spal jsem. To je jedno, to nevadí.
1: Spal jsi, jo? Okay.
0: Jo, a to je dávno, to už je v pohodě. Ale, takže jinými slovy, přijdu do rádia a Monča sedí jakoby zády ke dveřím. Takže první oční kontakt máme až, když se posadím tady na své místo a to je první oční kontakt. A už jsem si říkal v těch dveřích, říkám, ty brjo, co to je za kočku? Monča má dneska kostýmek, jo, rozeplý.
1: Jo.
0: Máš kalhoty černé, máš pantofle nebo cukle, no, to jsem na tobě ještě neviděl.
1: No.
0: Ty máš nohy, koukám
1: já
0: na to.
1: Já mám nohy, no.
0: A říkám si, co se děje, ty vypadáš jak paní učitelka.
1: Ale nic se neděje.
0: Mane, jaký to má důvod?
1: Ale žádný, já mám na sobě to, co včera Honzi, s tím rozdílem, že mám teda dneska jenom
0: kapky. Kostýmek, ale kostýmek
1: to není
0: má.
1: Kostýmek, to je jenom prostě, to je...
0: Tak to si neměla ale včera.
1: No to neměla, ale je mi zima, tak jsem se dovolila obléct.
0: Vypadáš dobře, vypadáš jako, vypadáš
1: dík,
0: důstojně.
1: Ale, jo, aha, s těch ťapkách,
0: a vypadáš, a vypadáš prostě, mně připadáš jako nějaká paní učitelka.
1: Jo, aha, děkuji, do ťapky.
0: Udělej nějaký učitelský jako...
1: To já nevím, co dělají učitelky. Ty jsi byl...
0: Nedávno ještě.
1: Nedávno, tak mi řekni,
0: tak nevím, učitelky dělají třeba, tak se uklidníme.
1: Jo, tak se uklidníme.
0: Posaďte se.
1: To už sedíš, tak...
0: Otevřete si stránky, učebnice na straně 27.
1: A nebo říkají, otevřete okno, máte tady smrad jak v opičárně. Což byla pravda, to jsem udělala hned, když jsem přišla.
0: No, vidíš,
1: jako vyvětrala
0: typická
1: jsem.
0: Učitelka. Jo.
1: Ale boty mám takové z jednou prostého důvodu, já mám odřené nohy z lodiček, z moderovačky,
0: chápu.
1: Takže...
0: Rozumím, takže to vytráš.
1: No, já tady za princeznu nějakých pár týdnů nebudu.
0: Ne, jako jinými slovy, já jsem chtěl říct, že ti to naopak jako sluší.
1: Jo, to si hodný, děkuju.
0: Že jako wow. Jako dobrý,
1: to, že jsi mě viděl zezadu.
2: Pohoda. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: akcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Už zase někdo vyhrál pořádné prachy a zase to nejsme my, ani já, ani Honza, a pravděpodobně ani vy ne, protože se to řeší jinde než v České republice.
1: Aha, jejda.
0: Austrálie, tam je loterijní společnost, která pátrá po neznámém šťastlivci. Ten vyhrál skoro 1,5 miliardy, ale...
1: Korun?
0: Nehlásí se. Myslím si, že už to přepočetli
1: asi jo, na naše. Asi jo. Jo. Nehlásí se, on ty peníze nechce.
0: No, nepřihlásil se zatím.
1: A já bych je klidně vzal, ty peníze. Já můžu. Já mu s tím pomůžu.
0: Já vím, že by ses přihlásil. A normálně to je super, pátrají po něm i zaměstnanci trafiky, ve které byl ten los jakoby zakoupen.
1: Jo,
0: takže on přišel fyzicky, zakoupil los. Není registrovaným členem žádné loterie.
1: Možná mu z toho piclo.
0: To je dost možné. A nebo vyškrtal, to fakt jako neví.
1: Řekl,
0: nebo to normálně tady fakt neví. A nebo
1: a
0: ten, ten los třeba někomu věnoval třeba. Dárek. Ten další to ještě třeba ani neseškrábal.
1: To je neskutečný. To je
0: co?
1: Ale víš co? Moni, říká se, že peníze chazí charakter. Takže já bych tolik peněz ani stejně nechtěl.
0: Asi ne.
1: Já nevím, co bych si za ně koupil. Lidi, já všechno mám.
0: A víš, jak je to ošemetné, protože mě ti říkal někdo příhodu, myslím, že to byl policista tady z Ostravy, a říkal, že jednou za něma přišel bezdomovec tady z Ostravy,
1: ano,
0: a hledal azyl. Prosil, aby ho zatkli na noc, protože on vyhrál los, respektive měl los, který byl výherní.
1: Ano.
0: Já nevím, kolik na něm bylo, jo. Bavíme se třeba jenom o 10-11 tisících, možná,
1: ano, jasně,
0: třeba,
1: dobře,
0: jo. Ale pro ně to jsou peníze, tak měl normálně strach, že ho v noci během toho spánku
1: okradou.
0: Tak se dobrovolně přišel přihlásit, jestli by ho nemohli za něco zatknout.
1: A zatkli ho?
0: Myslím, že mu pomohli jinak, že buď jako s ním šli, nějak to s ním asi vybrali, pak ho někde uklidili na nějakou noc, aby byl v klidu, ale co je s tím pánem dál, to nevím.
1: To je krásné. Pomáhat a chránit, no. Tak to je. tak to je. Tak prosím vás, kontrolujte svoje losy, abyste náhodou nevyhodili ten výherní. Jedna miliarda, to je dost.
0: A mně se taky stalo, že jsem jednou měla los, zapomněla jsem na něho. A pak po půl roce nebo po tři čtvrtě, bych si ho mohla vyškrábat. A co myslíš?
1: 200.
0: A prd tam.
1: A jo.
0: I to se stane.
1: Jo. Tak Bonnie, ty máš štěstí určitě. Víš co, ty nemáš štěstí ve hře. Ty máš štěstí na kolegy.
0: Jo, to mám.
1: To opravdu největší štěstí, které můžeš mít.
0: I v lásce mám.
1: A i v lásce, ano, dobré ráno.

0: Fresh Radio.
1: Nejvyšší čas dát si jukebox, dámy a pánové, frešáci, myslím si, že není o čem. V tuto chvíli klidně můžete psát nebo volat. Telefonní číslo 773
2: 37136.
1: Je to fičák, Moni, je to fičák, ale vyklidni se trošku.
2: Ale dneska budeme, Honzi, dneska budeme, no, pojďme, prosím tě, dneska potřebuju kafe,
1: já
2: asi,
1: vím,
2: ale jako pravé kafe,
1: ale
2: jako
1: já vím,
2: od
1: že
2: normální
1: jo.
2: Kafe. Víte, co se mi stalo? Sorry, já vím, že to tady teď nepatří, že to není moje chvilka, ale já jsem včera po letech normálně usla odpoledne. Já,
1: gratuluju, většinou, to já dělám každý den.
2: Protože ty zase máš, Honzi, ty to máš jinak. Ty prostě, jak jsi vytížený v noci a hodně, tak se potřebuješ dospat, jo? Máš to, řekněme, je to v pořádku u tebe.
1: Dobře,
2: já sice stávám brzo, ale jako nestává se mi, že bych spala přes den, protože jednak mi to přijde jako pro mé tělo nepřirozené a jednak mě nestačí nějakých 20 minut. Já když už si chci ducnout, tak se chci probudit tak, a kdy mi to tělo řekne, že se mám probudit.
1: Dobře, a jak dlouho jsi spala?
2: Asi 2 hodiny. Prostě vytuhla. Asi jo. Nevím, od 3 do 5 asi jsem chrápala, podle mě.
1: Bylo to aspoň u televize třeba?
2: Nebo no to jsem prostě měla vyprutou.
1: Ale televize tam byla, ne? Jo.

0: takhle v pohodě.
1: Ale bylo to po bývákovi, co se ptáš na to. Do toho. Do ložnice už jsem nedošla.
0: Ne,
1: tak.
0: Tam už ne. No, to většinou je, ale víš co, takový jako odpolední spink na sedačce je taky v pohodě. Naprosto
1: v pohodě. Ale jako úplně, to já jsem byla v říši snů.
0: No nic, v říši snů klidně můžete být i vy. Juboxy startujou právě teď.
2: Jubox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak. Už jsem to... Oh, on fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: Dneska je divný den, 6.53, Vojtovi se nechce, takže mu hrajeme, aby se mu už konečně začalo chtít. Stává před chviličkou. My, oči zalepené.
1: Takhle, že? Já si myslím, že možná i Kellyn a Hannah Montana, respektive ten konec té písničky, by mohl kde koho probrat.
0: No, mimochodem Tomáš je určitě, protože Tomáš ji má nejradši od Kellyna přesně tuhle Hannah Montana, takže i pro něho.
1: Ano, ano. A mně se líbí zkaz, který jsem dneska Moni ráno vybral. Terka z Frýdku Místku píše, zahrajte mi prosím něco od Stromae, protože mě čeká dnes zkouška z francouzštiny.
0: Ale.
1: A potřebuji to zvládnout. Oui? Umí má francouzsky?
0: Moc ne, ale naštěstí mi tu zkoušku skládat s Tereskou nebudeme.
1: No, to bylo podporující teda, to je jako, to si teďkom se ukázala. Ale ty jsi učila francouzsky, ne?
0: Já?
1: Neučila? Tak kdo mi říkal, že se...
0: Jo, jako, určitě ne.
1: Mám kolem sebe pár
0: italsky
1: lidí, co se...
0: Italsky kdysi dávno, ale ne francouzský, v žádném případě. Mně se, a teď nechci nikoho urazit, mně se francouzština ani nelíbí.
1: Ono nebo, si říkala, no.
0: Nebo mně se ani, jako mně se třeba na všech zemích světa, když tak jako promítnu, tak ano. Paříž mě vůbec třeba neláká jako město.
1: To mě jo,
0: ze všech třeba měst světa mě vůbec neláká Paříž.
1: To mě
0: zvláštní,
1: jo,
0: že?
1: To mě jo, to mě teda jo. Mě neláká Vilnius třeba.
0: Jo, vlastně, a Vadus a tak.
1: A Vadus.
0: Víš, z těch jako fakt slavných měst mě Paříž nikdy neokouzlila natolik, abych já měla potřebu se tam zajet podívat.
1: A právě ty jsme v Paříži, slyšíš?
0: No. Tak možná jdeš mi dát spagetu. Nebo croissant.
1: A prosecco?
0: Tak prosecco to nemá co společného, jako s tou dnes.
1: Tak šampaňské.
0: Prosecco má italskou perfektní oblast.
1: Tak šampaňské.
0: Šampaň už možná.
1: Šampaň.
0: To už asi.
1: No, to už jo, to už jo.
0: Co, já nevím, já nejsem znala
1: alkohol. Ale jedno, pojďme, prosím vás, Juboxy začínají právě teď. Dobré ráno. Jubox, Fresh Radio. V Teresce posíláme Stromae. Má milioné en mě. Oui?
0: Oui, Tereska určitě rozuměla, ale oui. Řekovná.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Letí to jako voda, přece. Dobré ráno přejem všem, kteří poslouchají dnes 18. června ve čtvrtek. Maximální teploty od 27 do 28 stupňů Celsia, co se Ostravy týče. Na horách dneska v maximech 25. Polojasná obloha, no a v Ostravě dneska spíše oblačno. Když se zadaří, tak odpoledne to sluníčko možná vykoukne.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: No a ve Slezské Ostravě začala výstavba sportovní haly za více než 89 milionů korun. S jejím dokončením se počítá příští rok na podzim. Sloužit bude nejenom pro výuku tělesné výchovy sousední střední zdravotnické školy a gal, ale taky veřejnosti a sportovním klubům a spolkům. My se pojďme ještě podívat na to, co se dělo v Ostravě. Strážníci v Ostravě chytili opilé mladistvé. 14-letá ležela bezvládně na zemi a kolem ní byli další opilí kamarádi. 7 mladistvých ve věku 14 a 15 let. 2 skončili v nemocnici a 2 na policii. Fotbalisté Baníku Ostrava rozjedou přípravu už dnes. Klub oznámil, že prodloužil smlouvy i s další trojicí mladíků, a to třeba včetně útočníku Jakuba Piry anebo Víta Škrkoně. Na začátku příštího týdne pak kádr čekají testy ve středu 1. června. První příprava na Bazalech proti Kroměříži a v zápětí soustředění v Polsku, kde se hrají 4 utkání. Generálku obstará duel v Trenčíně a to bude 18. července.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Trošku remix.
3: Doprava.
2: Trošku remix.
3: Počasí s dopravou dohromady, jo?
2: To nevadí, dobré ráno. Děkujeme, že s námi jezdíte na cestách aktuálně v Ostravě. Docela klid, pozor si dávajte ve Fričovicích u Frýdku místku, kde osobní auto srazilo motorkáře. Na místě je policie, je to nedaleko penzionu tamního. Opatrně taky v Třinci na rozcestí 474 nedaleko restaurace Zobava, kde se před hodinkou srazily 2 osobní auta a stále se tato dopravní nehoda v Třinci ještě vyšetřuje. Doporučujeme to oběd a jezdit opatrně. Další informace posílejte na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
10: Jen a pouze na Fresh Radio.
11: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
12: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
11: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
12: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
13: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
14: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, Vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
15: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
13: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Dominika na Freši a kromě Dominiky taky Monika a taky Honza. Dobré ráno přejeme.
1: No, vidíš, tak to krásně vyšlo. Nazdar, 7.15, Honza včera navštívil Prýdek, pomlčka Místek. To je město s řekou a s pomlčkou.
0: Mimochodem, Moni, já strašně miluju frýdečáky a místečáky, jak oni strašně moc hrotí to, jestli jsou z Frýdku nebo jsou z Místku. Prostě.
1: A když já jsem chodila na střední, kterou jsem měla v Místku, tak jsem spávala u tety, která byla ve Frýdku. A
0: to byl střed zájmu.
1: To byl střed zájmu, jo. Nicméně, ty jsi včera byl ve Frýdku anebo v Místku?
0: Já byl včera ve Frýdku i v Místku, ale většinu času jsem trávil ve Frýdku, protože jsem, Moni, poprvé navštívil našeho nového, nebo ne našeho, jako je to náš partner, zpřátelená oblast. Nová osmička.
1: Aha,
0: my jsme jasně o tom několikrát mluvili, Nová osmička je mimochodem jako pěkné místo, opravená zpřádelna, jo, bratří synku, nebo bratří Neumannu.
1: Byla to přádelna, v pohodě, nemusíš se pouštět do žádných historických akcí.
0: Pro mě jsou ty slova jako těžké, jo, ale důležité jako je, že jsem to viděl a musím teda říct, že Frýdek Místek jako kulturně hodně ožil, protože to místo je fakt pěkné.
1: Yeah.
0: Naobědváš se tam dobře, za celkem fajn peníze, napiješ se tam a hlavně ten program, to vyžití, to je super, to mě překvapilo.
1: Yeah, je to i pro rodiny s dětma, takže vy si tam můžete hezky sedět, chillovat, klidně i v písku a děti budou kolem vás pobíhat.
0: Jo, jo.
1: Mají tam spoustu interaktivních prvků a i dalších míst, které mohou v rámci areálu navštívit.
0: Ano.
1: Já jsem tam byla, když jsme hráli hokej, respektive když probíhalo mistrovství v hokeji.
0: Ano.
1: A taky se tam fandilo.
0: No, mimo jiné fandit se možná bude i dneska, protože kluci od 18 hodin hrajou zápas s Jihoafrickou republikou, že jo, na mistrovství se to ve fotbale. Ale co je spíš pro mě jako důležité ke zmínění, že dneska, tedy ve čtvrtek 18.6. od nějaké 7. hodiny, 19. hodiny, vystoupí zdarma v nové osmičce Noha.
1: Takže jasně, tak to ale to bude dilema, člověče, jestli fotbal nebo noha. Kultura.
0: No tak hele, pokud máte večer jasno a budete spíše fandit, tak minimálně vám nohu pustíme teď tady v éteru Fresh Rádia. Každopádně, já bych jako přemýšlel o tom, jestli náhodou do toho Frýdku dneska na nohu nezajet. Tu kafe, že? Nebo dinero, to jsou hity, které známe, posíláme je teď a užijte si to. Kdekoliv a jakkoliv. Jsme Fresh Radio. Hezké ráno!

0: maminka.
1: A jo, vlastně.
0: Už nějakou dobu. Takové mladé číče, začínají rodit, si říkám, co veče. A ona přitom není asi jako úplně...
1: Ona,
0: jako,
1: počkej, ona úplně, zas tak mladá.
0: No,
1: jako,
0: přesně, to je pod 30, ne? Nebo kolem 30, takže to je...
1: Já si dokonce, Moni, myslím, že 30 už má.
0: Myslíš?
1: Počkej, ověřím,
0: v tom neskutečně.
1: Ověřím situaci.
0: Neskutečně mladě. A štíhle.
1: Její 30.
0: Tak na to vyšlo byla.
1: 30. dubna jí bylo 30.
0: Vidíš to, tak se nadělila miminko.
1: No, tak je to krásné náhodou, jako pozor, ono je to fajn, protože globální trend je takový, že miminka se nerodí, my jsme to tady řešili několikrát, dokonce, kdo to teď na mě apeloval, abych už zasadil?
0: Jasně, tak
1: teď
0: to bylo,
1: byla paní učitelka.
0: Přesně, to byl rozhovor ohledně
1: dětské školky.
0: Jasně, ale no,
1: tak
0: to je jedno, přesně. Jsem chtěla říct, že jsme řešili adaptaci, jak jako děti mezi sebou fungují, jak nejlépe je připravit.
1: Ano, tak, ano. A mně bylo doporučeno, jako, že bych měl zasadit strom, že?
0: Splodit syna.
1: A teď nedávno mě s tímhle konfrontoval i kamarád. Kdo to měl?
0: Kamarád tě konfrontoval s tím, že máš splodit syna?
1: No. Kamarád, jako dlouholetý kamarád, který má už děti.
0: No.
1: Říká, to je Honzo. Kolik ti je? A říkám, no, taky mi 24. A on říká, já už ve tvém věku jsem měl dvě holky. Jako dvě dcery.
0: Chápu.
1: A říkám, no tak víš to, jako, já na to tak nespěchám. Já jsem jako dlouho neměl s kým a mám jako jiné priority. A říkám, no, to je jako, a to je prostě špatně takhle. A víš, a tak mi jako promlouval do duše. A říkal jsem si, aha, no, tak jo, asi bych s tím měl něco dělat. Tak já jsem, Moni, připraven.
0: Dobře, a co by mohl udělat stát pro to, aby tě podpořil v tom? Vám se jako všeobecně opravdu nechce moc plodit.
1: No, protože já mám třeba jako... Já mám jako strach, aby to jako šlo zvládnout, abych to zvládnul. Jako toho se bojím.
0: Tak co bychom mohli udělat, nebo co by
1: vy,
0: stát
1: jako
0: mohl...
1: frešáci?
0: No, tak jako celkově, jak by ti svět mohl pomoct v tom...
1: Můžete slíbit
0: hlídání. Aby si... Takže to je to, jo.
1: Budu muset chodit na noční
0: benefity formou třeba hlídání nebo.
1: A ty by se mi pohlídala moje dítě?
0: Tak máš kolem sebe spoustu velkou rodinu, to si zrovna myslím, že by problém nebyl u tebe.
1: Jako
0: spíš,
1: jo,
0: jestli tohle by ti stačilo, tak opravdu jako není důvod, aby ses nerozrodil.
1: Tak mám
0: teda,
1: toho...
0: aby si nezačal. Tak.
1: Já mám jít do toho, říkáš, jo?
0: Tak
1: co když bych šel na mateřskou, když tady byla sama?
0: Jako ty, jo, přímo.
1: No tak. To se dneska
0: kočka,
1: dělá, ne?
0: Jasně, jako chlap by si šel na mateřskou, no dělá, no.
1: No.
0: Dávám ti 2 týdny, než jsi přišel zpátky. Jo.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: No,
6: super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Kdo to hraje? Fresh Radio? Bon Appetit?
1: Bon Appetit, ano, ano, dobré ráno. Velké téma, to je porodnost, která je v České republice na velkém ústupu.
0: No, nejenom v České republice, milí zlatý.
1: Je to globálně,
0: vám celkově,
1: no,
0: vám mladým se nechce.
1: No,
0: rodit,
1: se,
0: plodit,
1: ale
0: chtělo, ne, a vám jo, se nechce ani, já vám
1: no
0: se nechce nic, se vám nechce
1: údejně. No, tak to se nám
0: no,
1: chce.
0: Moc se vám nechce
1: teda. Já mluvím za sebe a mně se chce,
0: to aby... To možná, jo, ale sám to nevytrhneš.
1: Já kdybych teď mohl, tak tady nesedím a raději bych... No, ty víš co.
0: Pojďme na vaše nápady a názory, jak pomoci mladší generaci, aby se rozrodila.
1: Dobré ránko, přejeme Danovi. Dane, dobré ráno.
2: Ale Honzo, toho se vůbec nesmíte bát, mladí.
0: No.
2: Já měl taky prvně strach, že to nebudem zvládat finančně a kde si co si dá nakonec úplně v pohodě. Člověk se někdy musí trošičku uskromnit, ale nic, co by se nedalo úplně v pohodě zvládnout, jako, takže za mě říkám, nesmíte se toho bát, no. Je to radost ze života, být malé škvrně.
1: OK. Oto píše, dobré ráno Honzo, přeju ti trojčata. To nevím, jestli je přání, to je spíš jako...
0: Ty to možná bereš jako teror.
1: To je vysazení nějakého jako nepřejícna.
0: A co, ne? Když, co když zrovna on to myslí dobře, má třeba doma
1: má trojčata,
0: tři děti a užívá si, tak říká, pojďme tu radost přát i jiným lidem.
1: O to děkuji ti za tvé přání. Je
0: takže trojčata ne, jo?
1: Ne, trojčata prosím vás ne.
0: A tak jako, jedno nevylučuješ.
1: Jedno, já bych chtěl, já to mám jako naplánované v životě, takže bych chtěl dvě děti. Když bude jako dobře a když já se budu mít dobře, tak bych chtěl tři.
0: Jo? OK.
1: Tři.
0: To jsi mě překvapil teda.
1: A chtěl bych minimálně aspoň jednu holku. Já vím, že jako tohle úplně neovlivním, ale jednu holčičku bych chtěl.
0: Jasně, a kdy chceš tak zhruba začít tady s tím plánem?
1: No klidně hned.
0: Tak jo.
1: No, tak já nevím, jako, myslíš, jako, že mi tíkají hodiny, myslíš?
0: No, se ptám, kde chceš mít v kolikati letech, chceš
1: měla,
0: mít první dítě.
1: Ty jsi měla svého Vojtíka v kolikati?
0: V 26, já jsem ve 24 26? Vdávala a v 26 jsem rodila.
1: Oda, no, to mám čas ještě pořád.
0: To ještě máš, ale já už no. jsem platila za starší matku třeba.
1: Ty, že už jsi byla starší matka?
0: Třeba moje maminka mě měla ve 20. Že?
1: Jo, jako jasně, no. A tak celé se to posunuje, chápeš?
0: To víš,
1: a i
0: jo,
1: z tvojí generace
0: víš,
1: se to posunuje, z naší se to posunuje. To znamená, že když bych měl teda jako počítat tak, jak se jako má počítat, tak ty jsi byla stará maminka už ve 26.
0: A já jsem byla naprosto připravená tehdy mít, nebo připravená. Ještě jsem možná ani nebyla úplně
1: bylo
0: připravená.
1: Bylo to plánované?
0: Ale no, tak na půl.
1: Častokrát to je jako vyplyne, takže ani
0: jo,
1: jako,
0: že? Tak, osud to asi zařídil, jak potřeboval.
1: Sám, jasně,
0: takže
1: no.
0: to vyplynulo ze života.
1: Já věřím, že to je radost, jako já se na to taky těším, ale teď ještě prostě si myslím, že mě čekají jiné věci.
0: Jiné povinnosti,
1: jiné
0: radosti,
1: povinnosti,
0: jiné slasti. No jo, to se láduje palačinkama v noci, mám. Že? No.
1: No a co jako? No, a co?
0: Místo vstávání k miminku si dáváš palačinky ze šláčko, tak no, to se nedivím, že se
1: dneska v noci jsem měl utopence, tak
0: no,
1: pojď.
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: a Colorado právě teď v éteru Fresh Radio. Dobré ráno, přejeme.
1: Dobré ránko. Po 8 hodině už tady čekáme návštěvu. Dojde Matěj Ostárek za Fresh Štěrkov na Open Music.
0: Pojď to dát ještě jednou, pojď, nebojme.
1: Já jsem zkombinovala, rozumíš, Fresh a Štěrkovnu, takže dojde Matěj Ostárek za Štěrkovna Open Music.
0: Se.
1: On říkal, netrapně dneska. My budeme řešit Štěrkovna Open Music Festival, který už je na spadnutí, bude se konat koncem července, přesné datum 23. a 24. července. My pro vás budeme mít vychytávky, rady, řekneme si, kdo tam bude vystupovat, no a možná, že Matěj, a věřím tomu, pustí i nějaký ten klub.
0: Lupíne. Takže by mohl být nějaký lupínek, lístek.

0: nevíme. My každopádně víme, že na Štěrkovně letos vystoupí velké hvězdy, ale jo, opravdu, že velké.
1: Tak kde pro tebe ta top?
0: Jaromír Nohavica, kterého jsem mimochodem včera potkal v Hormáči, jo, na Svinově, tak to bylo pro mě velké překvapení,
1: když
0: tam
1: šel
0: barvy. Šel s kyblíčkem tam, je. Říkám, dobrý den, jako, spatřil jste kometu? Ne, jako v pohodě. Takže určitě za mě třeba Jarem Nohavica, ale víme, že třeba i Ben Kristoval vystoupí a dalších XXY velkých men, jako třeba i Činasky, které jsme
1: taky včera
0: řešili.
1: Janek Ledecký s Janáčkovkou, jo, tam bude No Name, Marpo, teď mluvíme o těch českých, Barbora Poláková, Jirka Krohut tam taky bude, takže
0: ale
1: jo, takže jako plejáda úžasná.
0: Je to tak. Takže na to se můžete těšit, co ale už nečeká, protože za chviličku to bude tady kvíz naopak. Dneska poslední možnost zahrát se společně s námi. My jenom připomínáme, že opravdu chybí málo chvil k tomu, aby zazněl véteru signál a vy byste měli volat do studia. Pravidla znáte, držíme palce, dnes vybíráme posledního finalistu zítřejšího finále.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Pojď

0: I dnes kvíz naopak. Pozor, dnes je poslední možnost zavolat si do kvízu naopak a probojovat se do zítřejšího finále. Co proto musíte udělat, je víceméně jednoduché: vzít mobilní telefon a právě teď vytočit naše telefonní číslo.
1: 77337136. My máme z pondělka Kateřinu. Co se týče úterního dne, tak to volala Marta, ale nedala to, tak někomu volnila třeba Fleka. No a pak postoupil ze včerejška Jirka.
0: Jména finalistů máme, pojďme přidat to poslední. Ještě jednou 77337136, telefon k nám do studia, kvíz naopak startuje právě teď. Dobré ráno, pojďte.
2: Kvíz naopak. Volej do studia 77337136.

0: Haló?
1: Ahoj! To je jak kdyby mi mamka... Domča?
0: Domča?
2: Ano.
1: Takhle hezky mě vždycky zdraví maminka. Ahoj! Ahoj Domy, čau, odkud voláš, co? Pověz nám.
2: Auta, jedu domů.
1: Jedeš domů, ty jsi byla na noční?
2: Ne, byla jsem se odvez do školy.
1: No,
0: jasně, a teď budeš mít zasloužené volno. Tak jestli se můžeš držet tady s námi chviličku, tak my ti dáme 10 otázek. Odpovídat musíš jedině špatně, jedině tak se totiž dostaneš do pátečního finále. OK?
2: Dobře.
1: Výborně. Není o čem, Domy, držíme ti palce. Kvíz naopak startuje právě teď. Pojďme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Domy, jakou barvu má vaječný bílek?
2: Žlutou.
0: Kdo je to brankář?
2: Ještě jednou neslyšela se na otázku, prosím.
0: Jasně, kdo je to brankář?
2: Lokalista.
0: No.
1: Oh,
0: jo, jasně, no.
1: Okay, jasně.
0: Jo, uznávám, tak jdem dál.
1: Jakou chuť má moře?
2: Sladkou.
0: Jaké i napíšeš ve slově slepice?
2: Tvrdé.
0: Dobře.
1: Jsou hlavním městem, nebo je hlavním městem Slovenska Košice?
2: Ano.
1: Ano, výborně.
0: Mm, co je více? 10 minus 2 a nebo 3 plus 4?
2: 3, 10 plus 2.
0: No, to ne právě. Hele.
1: To je více.
0: No. Tady jsme skončili, dobře.
1: Více no. Či méně, jejda. No,
0: to je přesně ono.
1: Počkej, jak
0: bychom
1: mohli...
0: 6, 7. 6, 7. Ale 10 minus 2 je 8 a 3 plus 4 je 7. A takže v tom případě je více 3 plus 4.
1: No mi to nevadí, ale...
0: Nevadí, ale...
1: Podle mě si hlavně skvělá máma. Mě totiž do školy... Mě do školy nikdo nevezl.
0: Ale ty si bydlel minutu a půl od školy.
1: No to neříkej. No. Dobře, okay. Tak zkus to příště, moc ti budem držet palce, OK?
2: Tak děkuju,
0: ahoj. Jak vypadává holka.
1: Snad neplakala?
0: Ne, to znělo to tak, ale myslím si, že na vině bylo technické připojení. No, že jako haproval signál, určitě neplakala.
1: Nic, Moni, tím pádem máme uzavřeno. Víme a známe finalisty zítřejšího velkého finále kvízu. Naopak, kdo to je?
0: V tom případě máme Kateřinu a Jirku.
1: Kateřina a Jirka, ale dvojce.
0: Souboj mezi mužem a ženou, tak jak to asi dopadne.
1: Tak zítra v tenhle čas rozsekneme kvíz naopak, který tento týden má pouze dva finalisty.
3: Kvíz naopak! Well,

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, přejeme všem Ostravákům. Dneska v maximech teploty od 27 do 28 stupňů Celsia. Bude oblačno, později odpoledne skoro jasno. Počítejte s tím, že dneska deštníky potřebovat nebudete. Pokud razíte nahoru, teploty v maximech do 25, na polojasná obloha.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: No a pojďme 2 minuty po 8 i na zprávy. Ve Slezské Ostravě začaly výstavby sportovní haly za více než 89 milionů korun. S jejím dokončením se počítá příští rok na podzim. Sloužit bude nejenom pro výuku tělesné výchovy, sousední střední zdravotnické školy, ale taky veřejnosti a sportovním klubům a spolkům. Insolvenční správce zchátralé hutní společnosti Liberty Ostrava podal žalobu proti 4 bývalým členům jejího představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun. No a fotbalisté Baníku Ostrava rozjedou přípravu už dneska. Klub oznámil, že prodloužil smlouvy s další trojicí mladíků. A to včetně útočníku Jakuba Piry a Víta Škrkoně. Na začátku příštího týdne pak kádr čekají testy. Ve středu 1. července příprava na Bazalech proti Kroměříži a v zápětí soustředění v polské Opálenici, kde se hrají 4 utkání. Generálku obstará duel v Trenčíně, a to 18. července.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Dobré ráno, přejeme na cesty v metropoli, jezdíte opatrně, Ostrava aktuálně bez komplikací, díky za to. Pozor si dávejte na výluku, která začne tramvajové dopravě už v sobotu od půlnoci, respektive na Výškovice a Zábřeh neprojedou žádné tramvaje. A teď z tramvajového světa jedno hlášení našeho kolegy Jirky.
4: Přeji krásné a dobré ráno všem, kteří poslouchají tohleto rádio. Já jsem dneska, možná letos poprvé, musel využít služby MHD, protože jsem vyzvedával auto pro zákazníka. Tak jsem si užíval jízdu tramvaje. Marně jsem hledal pana Pernického za volantem. Vlastně tramvaj nemá volant, že jo?
3: No,
4: ale byl to překvapivý zážitek ve společnosti spousty mladých dětí, které v tu dobu jedou do školy. Tak jsem si tak trošku zaspomínal na své dětské léta. Jelikož jsem měl se svou mladší dcerou Stinkou, tak jsem dostával instrukce u každé zastávky, kde se co děje, takže velmi zajímavý zážitek. Vlastně teď mi došlo, že kecám, protože poprvé jsem jel letos s panem Honzíkem na jeho noční jízdě, že jo, to jsme spolu strávili 3 dny.
2: Jo, byly to 3 hodiny, ale ne 3 dny, v pohodě. Jirko, jsem rád, že ten čas se mnou ti tak utíká, nicméně mně se líbí, že Jirka má tak hezké zážitky jenom z toho, že jel tramvají, to je super.
3: To je určitě. Jinak cesty jsou klidné, že je uzavřena myší díra, výpadovka vlastně na Hlučínsko, to víte taky, hlídají to policista, abyste ty průjezdy, jak to říct hezky, jako
2: nefikli,
3: abyste to tam nefikli. No a jinak zítra začíná výluka právě v té části Ostrava.
2: To už jsem zmiňoval, Moni, neboj se.
3: Takže jdem na to.
2: 5 minut po 8, přejeme dobré ráno, pokračuje raní Bon Appetit a jak jsme slibovali, tentokrát i s hostem. Dobré ráno.
0: Doprava.
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová

0: 8 hodin 12 minut a my jsme slibovali, že dneska nebudeme po 8 hodině ve studiu sami a je to pravda,
1: Máme tady hosta, protože tématem této hodiny je Štěrkovna Open Music, takže zdravíme Matěje Ostárka, jednoho z organizátorů festiáku. Čau.
2: Matěj, krásné, dobré ráno všem krásné posluchačům.
0: To je energie. A přesně, víš co, a to je ono.
1: To jsou festival.
0: Ryba smrdí od hlavy, dámy a pánové. Teď si prostě slyšela Moni tu energii, přesně jaká šla z tebe, Matěj, tak úplně stejná, věřím, že bude na festivalu.
2: Já doufám, že tam nebude smrdět ta rybina teda.
0: Ne, to určitě ne.
1: Ale i tak, to k tomu prostě jako patří. Ten festival za mě je unikátní Štěrkovna proto, že je tam ten chill, máš tam tu vodu, jo, ty se přijdeš podívat na úplně perfektní koncerty, ale zároveň se tam dáš jako relax u břehu, na břehu jako Hlučínského jezera.
2: Já jsem tak nadšený, že o tom tak krásně mluvíte.
0: Ale my to prostě máme rádi. To je prostě ono.
2: Že to vlastně nemusím říkat, já, vy to říkáte všechno za mě. Perfekt.
0: Prosím tě, důležitá otázka. Kdy se to koná a kolikátý je to ročník?
2: 23. července až 25. července, čtvrtek, pátek, sobota, 3 dny krásně strávené u vody. A kolikátý je to ročník, to je dobrá otázka. Mm-hmm. Tam nám to trošku covid, ale myslím, že jsme nějaký 23, 22, něco nad 20.
1: Ty a Maty, a ty všechny ty ročníky jako děláš ty? Ty jsi u zrodu úplně u toho prvopočátku těch festivalů?
2: Ne, já jsem, když byl první ročník, tak já jsem byl ještě dost jako...
0: Ve školce ne.
2: Trošku tahal kačera.
0: No, on je to, jako já nevím, tak koukáš nebo co?
1: Jako koukám, ale já taky jako jsem starší týpek.
0: Počkej, jak taky? Jako...
1: Já bych třeba už mohla dělat první ročník Štěrkovny. A Maty vypadá neskutečně
0: dobře. Ty jsi mohla i při prvním ročníku už výkonná ředitelka i podle něj.
1: Jako tam.
2: Jo, já se teď uvažuji jako za Luna Láska. Myslím, že už to 12, 13, 14.
1: No,
2: ty jo,
1: takže
2: máš
1: odchozenou.
0: Neskutečný.
1: Prostě.
0: Nicméně, víme, že tento ročník bude opět legendární. Proč? To si řekneme v průběhu této hodiny, protože my máme pro vás připravené i jako skladby, které si pustíme od interpretů, kteří dorazí. Obecně program, gastrozónu, všechno, co na festivalu bude, probereme. A prosím vás, pozor, my jsme se domluvili na něčem, co by vás, frešáky, mohlo zajímat. My vás totiž na tento skvělý festival Štěrkovna Open Music dostaneme. Je to tak?
2: Je to tak. Máme tady pro vás 2 vstupenky exkluzivně v rámci tady toho rozhovoru.
1: Ano,
0: ano. A nebude náhoda, že to bude pro vás trošku složitější, protože my v průběhu této hodiny pustíme do éteru písničku Jaromíra Nohavice, který mimochodem vystoupí na Štěrkovna Open Music.
2: Páteční headliner.
0: A my víme, že úplně Jarda Nohavica není náš šálek kávy, proto to bude pro vás zpestření. A pozor, jakmile jeho písničku jakoukoliv uslyšíte v éteru, okamžitě volejte.
1: No, on to myslí tak, že prostě hned to ucho pochopí, aha. To jako tady na Freši se něco děje, takže volejte 773 7136, dáme jednoduchou otázku a věřím, že to klapne a máte lístky. Prostě,
0: to bude perfektní.
1: Na pohodu.
0: Takže podmínky znáte, situaci taky, posíláme prvního účastníka letošního Štěrkovna Open Music, bude to Ben Kristoval, kdy vystoupí, jaký den?
2: Ben vystoupí v sobotu a možná tam bude to mít nějakým překvapením.
0: A možná bude překvapení. Jo. No tak jo.
1: Tak... tak od 17:15, jo, budeme očekávání. U stage. Překvapení.
0: Ty budeš taky překvapená.
2: Já si myslím, že některé faninky tam budou už třeba od 1 hodiny.
1: No, budou. 100%. Už od předešlého dne. Některé ani neodejdou domů.
0: Za koukou pokračujeme. Dobré ráno přejeme.

0: Teď hrajeme Friday. Dobré ráno přejeme, 8.21.
1: Matěj Ostárek a taky Štěrkovna Open Music. My se bavíme o tomto skvělém festivalu. Taky vás v průběhu hoďky na něho dostaneme. Ovšem teď pojďme vypíknout ty největší headlinery festiáku.
2: Musím se přiznat, musel jsem si vzít mobil, abych věděl,
0: naprosto
2: kdo všechno tam hraje, protože těch jako programových vstupů je tam jako přes 50. Ale jako za mě vypíchnu Jarek Nohavica, Činasky, Janek Ledecký nám vystoupí s Janáškou Filharmonií Ostrava, což bude jeden z našich mimořádných projektu na Balkánský battle. Představte si dvě rumunské kapely, které hrajou a 90 minut prostě v kuse jedou a člověka jako to nutí. Opravdu nutí, aby jako se hýbal, aby se roztančil, takže tohle bude taky...
0: Balkánský battle, to mě napadlo teďkom, promiň Matěj, že do toho vstupuju, nechtěli byste třeba na příští rok poptat Nedu Ukraden?
1: To je, prosím tě, taková jako... Neda Ukraden je taková postarší paní, něco jako naše paní Vondráčková, taková legenda a je přímo z Chorvatska, ona je někde tam.
0: Je z Bosny.
1: Z Bosny a Honza ji miluje a je taková jako bomby ve svých letech. Víš,
0: jako je výborná.
2: Honzo, pošli mi to a můžeme se na to podívat.
0: Oslovte ji, prosím. Já vám tam dovedu tolik lidí na ní normálně, že to nepochopíte. Ona bude i levná, podle mě.
1: Jo, přijede jeho babička a maminka.
0: Dobře, pojďme dál.
2: No tak zase záleží, tak Kapitán Demo, Marpo, Noha, ale pak tam máme spoustu věcí jako DJku Candice, Michala Buriana a pak duo Bratři, nevím, jestli jste to viděli, to je prostě takový DJský set, který hrajou jako na bicí akusticky, bude to v našem jako šapito, kde bude parádní scéna. A pak nový projekt Triple X, kterým zakončíme festival.
0: Ano.
2: Ale k tomu vám nic neřeknu, protože ten si musíte přijít poslechnout, anebo bude to DJ-lova, budou to perkuse a bude to saxí.
0: Wow, tak my víme, že jako lováč to umí rozjet, takže to může být moc fajn. Náhodou, ale mně se obecně líbí ten program celý, protože opravdu každý den nabídne něco. A my jsme se bavili i mimo éter, že vlastně Matěj to potvrdil, že na Štěrkovně Open Music si najde to své naprosto každý. Je to tak prostě.
2: Přesně tak. My máme od dětského programu třeba Pokáč, bude mít svůj speciální show Pokáč dětem, se kterou byl pouze v O2 aréně, až po naše babičky, které tam zveme z vedlejšího domova důchodců, že tam bude Michal Spálený, takže Petr Spálený. Ano, Petr Spálený, takže vlastně...
0: A to nevadí, Michalu bude taky spoustu spálených, podle mě.
2: Já doufám, že nebudou spálení, že budou maximálně napití.
1: Já jsem třeba ráda za to, že je tam i možnost si poslechnout pro mě zajímavé lidi, takže já bych se vypravila určitě na besedu Barbory Polákové, která mi připadá taková jako, myslím, že s ní bude sranda, jo? Že bude taková nadvěcí určitě zpěvačka.
2: Jo, já se to, ty besedy, které tam máme, tak ty jsou taky velmi zajímavé, je to takové to zpestření programu, když člověk nechce jenom poslouchat, ale chce si něco, tak
1: přesně,
2: těším
1: vypré,
2: se na to.
1: Jo,
2: na našem show klubu Lansing a těším se na to.
0: Matěj, k festivalu je velmi důležité vždycky propojit dobré jídlo a pití. Tohle je něco, co nezajímá jen mě, ale určitě i ostatní. Jak je to tedy vyřešeno se stánky s nějakou gastrozónou, dorazí i opravdu nějaké jako fajnšmekry, nebo budou jenom langoše? Jak to teda bude?
2: My máme v rámci festivalu dvě gastrozóny a jedna je taková lepší, to jsou takové ty food trucky, takové ty dobrodky, třeba Vys Ostravský Mutant.
0: Jasně.
2: A podobně, a pak je druhá zóna, kde si právě člověk může dát ty párky, langoše a kde...
1: Prostě prasit, ty myslíš jako prasit, jo?
2: No, nechtěl jsem to úplně tak nazvat, ale...
0: Festivalovou klasiku.
2: Ale budeme tam mít od řecké, přes americkou, přes asijskou kuchyni, bude tam jako opravdu všechno.
0: A pití?
1: Máme rádi.
2: Pití. No máš rád pivo?
0: No tak... Pochopitelně.
2: Takže pivo, něco tvrdšího, kofola, takže
0: klasika.
2: Bude úplně všechno.
1: Alko zkrátka.
0: Výborně, i to je důvod, proč dorazit na Štěrkovna Open Music, protože u té vody pochopitelně vyschne trošku, takže pitný režim bude velmi důležitý.
2: Je to tak, ještě člověk, když jako zpívá jako od rána do večera.
0: No,
2: tak
0: tancuje, že?
2: Přesně tak.
1: To zvlažit, ty
2: hydratace je důležitá.
0: Je to tak, tak jo, tak pokud máte třeba náhodou i vy, frešáci, nějaké dotazy, je tady na Matěji, aby vám zodpověděl nějaké důležité body, co na festivalu dělat a nedělat, klidně se ptejte.
3: WhatsApp 77 337 1036.
0: A my připomínáme, že čekáme na písničku od Jaromíra Nohavice, protože ta vám může zařídit dva lístky na tento festival.
1: Buďte ve střehu.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

0: Matěj, jsou ještě lístky na Štěrkovna Open Music?
1: Jsou na stránkách www.štěrkovnamusic.com nebo CZ, kde se dostanete na náš předprodejní systém NFC Tron.
0: Ok, my budeme nicméně za chviličku rozdávat nějaké lupeny, které ty si dneska v rámci rozhovoru přinesel. Děkujeme ti za to.
2: Ono je důležité ale zmínit, že pozor, čekáme na jednu důležitou písničku v éteru Fresh Rádia a to bude song od Jaromíra Nohavici.
0: Jakmile
2: zazní, volejte, nečekejte.
0: A my to zatím podbarvíme takovými, řekněme, já otázka, ty odpověď typu, jak to mám udělat, budu mít koupenou elektronickou vstupenku, co mám udělat, přijít do areálu, kdy, nebo můžu se nějak předem opáskovat?
1: Takže může se přijít dopředu opáskovat, od pondělí do středy jsme v Outlet Arena Moravia, kde v podstatě vyměňujeme elektronické vstupenky, nemusíte tisknout, můžete ukázat v mobilu nebo v aplikaci,
2: super.
1: Přijdeš, načteš a dostaneš pásek na ruku. Doporučuji předtím na ten pásek už nabít si nějaké peníze, protože u nás jsme cashless, platíme skrz náramek a v moment, kdy to udělám před výměnou pásku, tak neplatím žádný manipulační poplatek,
0: super,
1: ušetříme.
0: A to můžu udělat přímo u toho, kdy mi budou dávat náramek na ruku, nebo kde?
1: Ideálně z domu, je to jako jistější a když člověk už bude mít náramek na ruce, tak tam je takový manipulační poplatek 30 korun, takže ať náhodou potom nejsou lidi nepříjemně překvapení, ale v aplikaci si to dobiju vlastně na pár kliknutí, anebo
2: kdykoliv bez poplatku.
0: Takže jo, vlastně. Takže pohoda, super, to je fajn, že to
2: je. Důležité je teda zmínit, že jakoby z hotovostí úplně prostě na festival chodit nemusíte.
1: Přesně tak.
2: Je to zbytečné.
1: Maximálně karta, když mi dojde nabitý kredit na pásku.
0: Když budu pít více, než jsem myslela, anebo budu papat více
1: kamarádů, více kamarádů pozvat.
0: To máš normálně pravdu, protože já jsem naposledy zvala, a je to trapné, ale na kafe, jo, tu svoji okruh bandu. A teď jsem šla, říkám slečně, že si dám 8x, nevím, latte třeba, a ona mi řekla částku a já říkám, ty brďo, to já nemám na tom náramku vůbec, protože tam se ještě započítávaly vratné zálohové kelímky.
1: Aha, ale tohle máme letos novinku, protože přes aplikaci NFC Tron si člověk nebude muset jít na dobíjecí místo, ale bude si moci rovnou nabít na svůj náramek.
2: Kdekoliv, třeba klidně i ve frontě.
0: Super.
1: Klidně i ve frontě, ale
2: super.
1: Tohle ať si návštěvníci budeme o tom informovat těsně před festivalem, takže je to takový jako technologická novinka letošního
0: ale
1: roku.
0: Ale to je top, to bych já jenom řekla, nezlobte se slečno chviličku, dejte mi 30 vteřin a můžeme pokračovat.
2: Mimochodem, Matěj, mě zajímá, v kolik hodin se areály budou na příštích dnů otevírat, ať vím, v kolik už já jsem nedočkavec, jo? Takže já prostě tam potřebuju, obecně na festivalech potřebuju být mezi prvníma, tak v kolik hodin otevíráme? Ve čtvrtek, v pátek i v sobotu.
1: Takže pro nedočkavce je to ve čtvrtek, otvíráme v 15 hodin, v pátek už začínáme o půl hodiny dřív, takže 14.30, ale bude se ti určitě nejvíce líbit sobota, kdy už začínáme od 11.30 a jedeme do 2 do rána.
2: Tak to je přesně pro mě. Matěj, důležitá otázka, tedy když už vím, v kolik mám přijet, budu mít kde zaparkovat?
1: Já doufám, že nepřijedeš autem. Parkoviště tam máme, ale každý den vypravujeme společně s Kodisem více než 100 posilových spojů nad rámy a chceme, aby lidi buď přišli pěšky, přijeli na kole, mají tam zdarma úschovnu kol, anebo právě autobusem. My jsme festival, který se velmi zajímá o udržitelnost a proto my vyzýváme všechny posluchače, pokud můžete, přijeďte radši MHD, opravdu bude tam vypravených 100 extra spojů na všechny směry.
0: No jinými slovy, ani ta uzavřená myší díra ve směru na Hlučínsko nás nemůže ohrozit.
2: Nikomu nevadí.
0: No problémo.
1: Nikomu nevadí, já doufám, že tam bude prázdné parkoviště.
2: Ať to hezky opraví, že?
1: Přesně tak.
0: A než budeme už teda číhat na tu správnou chvilku v éteru Fresh Rádia, tak prosím tě, máte nějaká top vychytávka letošního ročníku, co tam máte jinak než loni a na co jste obzvláště pyšní, že jste vymysleli?
1: Oproti loňskému roku to nebude úplně taková změna, ale dlouhodobě pracujeme na tom, aby ten návštěvník, když přijde, aby měl absolutní komfort. Takže prodáme hlavně žádné chemické toalety, všechno splachovací.
0: Děkuju.
1: To je taková zásadní věc, kterou mi zmiňuje spousta žen, že tady tohle je jako jeden z prvků, super, který si to. A potom máme vychytanou opět VIP zónu, takže i pár VIP lístků je pořád k prodeji, kde v podstatě člověk uvidí hlavní stage z vyvýšené plošiny, kde bude speciálně i bar, kde tam je speciální gastro a je to prostě pohoda u vody.
2: Paráda. To je paráda. No nic, my pokračujeme dále, pouštíme dalšího interpreta. interpreta, který vystoupí na festivalu Štěrkov na Open Music. Bude to Marcel a Friedlersky. Máme tady nachystané Vanilkové nebe, Moni. Můžu jenom, kdy Marcel vystoupí?
0: Marcel bude, prosím tě, na stage v sobotu a bude od 3:15. Po něm bude Ben Kristoval.
2: Výborně, takže my se těšíme. Pokud náhodou třeba Marcela nechytnete na festivalu, tak my vám ho posíláme teď. A pozor, prosím vás, číhejte na ten správný moment, protože přiznáváme, že za chviličku určitě budeme hrát Jarka Nohavicu a vy víte, co to znamená.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Fresh Radio.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Fresh!

0: hřiště kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme věděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, to spadl na zem.
1: Dneska, prosím vás, hrajeme s Jario od 18 hodin, tak se připravte. Myslím, že to je od 18 nebo 19, to je jedno. Prostě podvečer.
2: S Jarem hrajeme, myslím, od 18.
1: No,
2: jo,
1: no,
2: jo.
1: Ale to není teď od co go, že? I když je krásné, že nám Jarek Nohavica propojil mistrovství světa ve fotbale.
2: Takže, prosím vás, dobré ráno, kdo je na telefonu?
3: Dobré ránko, Rostio.
1: Dobré ráno, Rostio.
2: Jsi kousíček od toho, aby ses dostal na Štěrkov na Open Music. Je to ale úplně jednoduché. Teď po tobě chceme jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku, kterou položí Matěj. Jsi připraven, Rostio?
3: Pokusím se.
2: Výborně. Matěj, je to tvoje.
4: Rostio, já mám vždycky každý rok problém si pamatovat, co máme za interprety. Tak mi prosím tě připomeni tři interprety, které budou na letošní Štěrkovně Open Music.
3: No Name, Pokáč, Jarek Nohavica, Noha.
2: A to zvládne.
1: Výborně. Dobrý, ale dobrý.

0: porozdělí, Rostě, porozdělí.
1: Pozor, dámy a pánové, Rostě se dostane na Štěrkov na Open Vivo.
0: Máš, čučíš, co?
1: Máš tak dva lístky, Rostíku, tak koho vezmeš s tebou, co?
2: No já vezmu partnerku, ona se těší na no-name právě, takže to je jeden malá pocit, tak člověk jako malá to je v hlavě.
0: No jo, vezme svoji sestru, čo? Kompletní.
1: Tak jo. Hele, Rostě, moc gratulujeme, vydrž na telefonu, zbytek dořešíme. Děkuju. Samozřejmě mimo éter a pořádně si to v červenci užij. Čau.
2: Díky vám, mějte se, ahoj, ahoj.
1: Ahoj. No a my děkujeme taky Matějovi, který donazal tady k nám za náma do studia povykládat nám něco o blížícím se 22. 23. no prostě několikátém ročníku.
3: Já si to pak musím spočítat.
0: Ale spočítej, je to od 23. do 25. 5. července právě Štěrkov na Open Music. Proč bychom si ze všech festivalů Maty, které jsou, měli vybrat právě vás, Štěrkovdu?
3: Jsme u vody, je to krásná pohodová atmosféra na pobřeží Hlučínského jezera a potom jsme festival, který má spoustu projektů, které jinde neuslyšíte. Ať už ten balkánský battle Janek Ledecký hraje letos na hodně místech, ale jenom u nás hraje s Janáčkou Filharmonií, Pokáč dětem, taky projekt, který vlastně neuslyšíte. Takže vemte svoje ratolesti, do 10 let to mají zdarma. Takže proč ne?
0: Přesně tak,
3: why not? A potom jsme festival, který vlastně vyhrál evropského Oscara.
1: Tleskáme, tleskáme! A moc se těšíme, dámy a pánové, frešáci, vidíme se v červenci. Štěrkov na Open Music, Matěj, velké díky.
3: Taky.
0: Já vám fandím z hlediska udržitelnosti, je to moc fajn to, co děláte, tak se držte, no a uvidíme se určitě.
3: Jo, těšíme, budu se na vás těšit.
1: Ahoj, no a posíláme posledního interpreta, který minimálně aspoň tady z éteru, no name, na které se mimochodem těší i Rostě.
0: Rostě, přesně, tohle byl Matěj Oslárek a taky Štěrkov na Open Music.
3: Mějte se krásně.
4: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: 8:57, výživná to 8. hodina byla, 9. pardon. Nicméně, má to úspěch, udělali jsme radost Rosťovi, který se dostane na Štěrkov na Open Music. Byl tady Matěj, organizátor, který nám vysvětlil, co všechno letos na Štěrkovně bude, na co se můžeme těšit a že opravdu termín 23 až 25 červenec bude stát za to. Máme radost?
1: Máme radost, Rostě má radost, vyhrál si Lupeny, čověče takhle ráno vstál, říkal si, jo, že bude den, a na konci toho dne, ani ne na konci rána, že majitelem dvou lístku na Štěrkov na Open Music.
0: Je to tak, ve stejném formátu budeme vést vysílání také zítra, protože zítra od 8 do 9 nás čeká den z Beats for Love, nebo respektive to bude hodinka z Beats for Love.
1: Ne, to ale bude celý den, celý ale den rozhovor prostě, tady bude hodinu.
0: Přesně, no. Ale celý den budeme řešit Beats for Love a budeme tím žít, protože ten festival se blíží rychlostí světla, dámy a pánové, za 3 týdny je to tady. A Moni, já jsem včera projížděl kolem Dolní oblasti a bylo pro mě...
1: To je jako 3 týdny.
0: Do festivalu.
1: To fakt, počkej.
0: 3 týdny do festivalu. No a počkej, ještě k tomu tvému šoku, chci říct jednu věc.
1: 2 týdny. 2 týdny a něco, ne?
0: No 3.
1: To prvního začíná.
0: No, tak skoro 3. Necelé 3 týdny, dobře, promiň, necelé 3 týdny.
1: Čověče, já jsem asi devil, tak je dneska 18.
0: Jo?
1: No,
0: no tak dva, za týden je
1: 25.
0: Jo. Dobrý, pardon, omlouvám se.
1: Omlouv se, Pernický.
0: Omlouvám se moc, 2 týdny.
1: Na kolena a poklonit.
0: Tak počkej, to už bych se nezvedl. Jinými slovy, 2 týdny do festivalu, těšíme se moc, zítra celý pátek poneseme právě v tématu Beats for Love, tak si to nalaďte a buďte s námi, těšíme se.
1: Tak čau.
0: Tak ahoj, zítra čau.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Počasí.
1: Pretty Boy, Kelena Kvítek teď, ale pojďme také na počasí dnes v maximech 27 až 28 stupňů Celsia. Co se Ostravy týče, v metropoli dneska bude oblačno, později odpoledne skoro jasno, počítejte s tím, že pršet dneska nebude a pršet nebude ani na horách. Ve vyšších polohách teploty v maximech do 25, polojasná obloha.
0: Trash zprávy. Fresh zprávy.
2: Ve Slezské Ostravě začala výstavba sportovní haly za více než 89 milionů korun. S jejím dokončením se počítá příští rok na podzim. Sloužit bude nejen pro výuku tělesné výchovy sousední střední zdravotnické školy, ale taky veřejnosti a sportovním klubům a spolkům. Strážníci v Ostravě chytili opilé mladistvé. 14-letá ležela bezvládně na zemi a kolem ní byli další opilí kamarádi. 7 mladistvých ve věku 14 až 15 let. 2 skončili v nemocnici a 2 na policii. Tuto sobotu dorazí do Paskovského zámeckého parku regionální, ale i zahraniční folklorní soubory. I vy jste zváni na letošní Folklor Fest v Paskově. Těšit se můžete taky na tvořivé stánky pro děti, školu tance, soutěže a také občerstvení. No a fotbalisté Baníku Ostrava rozjedou přípravu už dnes. Klub oznámil, že prodloužil smlouvy s další trojicí mladíků, včetně útočníku Jakuba Piry a Víta Škrkoně. Na začátku příštího týdne pak káder čekají testy, ve středu 1. července první příprava na Bazalech proti Kroměříži, no a v zápětí soustředění v polské Opalenice, kde se hrají 4 utkání generálku, obstará duel v Trenčíně 18. července.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: No, pěkné dopoledne, po 9. hodině přejeme také na cesty v metropoli a nejen. Víme, že právě mimo metropoli se bohužel dokonce i bouralo, a to tady konkrétně ve Frýdku místku v ulici Malý Koloredov, kde se srazily 2 osobní auta nedaleko obchodního centra Frýda. Pozor, na místě je policie i záchranná služba, zdržíte se určitě. Opatrně taky v Opavě v ulici Hilova, kde jsou v sobě taky 2 osobní automobily, na místě taky policie, dokonce i hasiči. Bude to asi nepěkné, proto dopoledne poručujeme oběd přes Rolnickou ulici. Opatrně na cestách jezděte i nadále a jakékoliv další informace můžete napříč celým dnem posílat na naše telefonní i WhatsAppové číslo 77 337 136.
0: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
0: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: s Marikou. Na Fresh
1: Radio. Od prehltania vaty namočenej v džuse po dnešné injekcie na chudnutie. Aj Hollywood už viac ako polstoročie udáva trendy v boji za dokonalú postavu a celebrity sú ochotné zájsť poriadne ďaleko. Niektoré diety dnes znejú ako zlý vtip, iné stále používajú milióny ľudí po celom svete. Mrkla som na najväčšie módne výstrelky chudnutia, ktorým podľahli najväčšie hviezdy planety. Keď sa v 60-tych rokoch objavila britská modelka Twiggy, svet módy sa zmenil. Extrémne štíhla, takmer chlapčenská postava sa stala ideálom krásy a odštartovala trend, ktorý ovplyvnil celé generácie žien. A pozor, v zákulisí módnych prehliadok sa začali diať veci, nad ktorými dnes zostáva rozum stáť. Niektoré modelky údajne prehltali kúsky vaty namočené v čuse, aby si zaplnili žalúdok a necítili hlad. Strašné, 70. a 80. roky však priniesli aj oveľa temnejšiu stránku hollywoodského chudnutia. Mnohí lekári celebritám predpisovali amfetamíny, ktoré potláčali chuť do jedla a urýchľovali spaľovanie energie. Alebo Beyoncé napríklad pila sirup s korením, Jennifer Lopez zasa na postave stále maká v posilňovni. To je dobré, to je opalené na vrch. Spevačka Madonna si naopak obľúbila makrobiotiku a Lady Gaga svojho času šokovala vyjadreniami o tzv. Alkoholovej diete, pri ktorej kombinovala whisky s náročným cvičením. Tak musíte uznať, ale to je veľmi vynaliezavé.
0: Skandál s Marikou.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pete. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
9: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
8: Kontaktujte polary.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Je to možné? Asi sa stal zázrak. Britney vyzerá ako nová žena. Áno, ukázala zmenený účes, fanúšikovia sú bez seba. Kráska má za sebou krušné chvíle vrátane, konfliktu s políciou a nástupom na liečenie. Zdá sa, že popová princezna prechádza ďalšou premenou. Na novej fotke sa totiž ukázala s účesom, ktorý pripomína jej staré dobré časy. Nedávno sa dostal na titulky novín pre zatknutie za šoferovanie pod vplyvom alkoholu a následne pobytu v rehabilitačnom centre a nakoniec sa rozhodla obrátiť list. Hitmaker sa totiž spojila s kaderníkom Chrisom Appletonom, ktorého si vlastne obľúbil aj Kim Kardashian, aby jej spravil nový účes. Nadýchané divoké vlny tak vymenila za rovné a vyžehlené pramene. No, tak teraz len dúfať, že to všetko účes vyrieši. Keby to bolo také ľahké, že? A tak je pravda, že tak ľahké to nie je. Nič menej, držím jej palec, aby to proste v tom živote všetko ustála.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: JJ na Fresh Radio.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré pozdní dopoledne, konečně jsem dorazil, musím se omluvit, ale prostě máme toho teďkom na firmě poměrně hodně, takže ten čas se mi krátí na všech koncích. Ale jsem tady.

0: stravě máme regulárně část zvanou Mexiko. Vím, že když se jede z Ostravy na Hlučín přes Martinov, tak je tam odbočka taky na nějaký americký znějící stát. Že to tehdy ti soudruzi neřešili, že? To je zvláštní.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. DAB FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Buď fresh.
6: Fresh.
5: Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Možná si vybavíte takovou jednu starší záležitost ještě vlastně z předloňského už roku, kdy jeden, no, mladík, 28 let, dostal geniální nápad, že otraví nápoje ve Zborovce a na dalších místech v Olomouci. Tak ode dneška se to začíná soudně řešit, protože samozřejmě ho velmi rychle tehdy našli a jeden člověk při té otravě tehdy zemřel. Takže zatím průběžný stav je takový, že muži za vraždu a pokus o vraždu a její přípravu hrozí 18 let, eventuálně i výjimečný trest včetně doživotí. Já si myslím, že tam je to asi zasloužené, když někdo chce otrávit masy lidí, tak to nemá v té kobuli úplně v cajku, tak raději je někde schovaný a není na něj vidět.

0: Doprava. Doprava.
1: Ta nejlepší možná zpráva zní, není aktuálně v našem regionu žádná nehoda, dokonce ani kolony nějaké, krom těch na obvyklý, vlastně Rudná už je. Jak se vám jezdí po Rudné? Kdo už jezdí třeba denně po Rudné? Je poznat ten rozdíl nebo pořád je to ještě vlastně někde to je ještě zužené, že jo? Před křižovatkou u Brontosaura Umytala, tam to pořád je, že to zužení. Ale chtělo by to nějaký peprný koment. Rád ho pustím. Jak aktuálně se jezdí po Rudné v Ostravě? Už teď se těším, co sem jako normálně přijde.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: tu.
1: Taková inspirační nabídka pro ty, kteří jakožto řidiči třeba mají nějaký problém s motorkáři, tak doporučuji kouknout na zpravodajské weby, na některých se to už objevilo. Zásah. Taková akce policie v New Yorku, která se takzvaně vypořádala s několika stovkami motocyklů, které prostě buď byly propadlé pojištění, nebo jezdily na falešné papíry, prostě to, co pozabobovala, nebo na falešné značky. Tak udělala takovou hezkou jakoby lineu, bych řekl, z motorek, které naskládali na zem vedle sebe v několika, ve třech řadách. A těch motorek fakt bylo několik set, takže jakože obrovské peníze ve finále tam leželi. No a aby ukázali, že se nebudou s nikým párat, protože, jak už bylo řečeno, ty motorky nebyly úplně v pořádku, tak dva buldozery z každé strany a normálně ty motorky rozjezdili skoro do placata. Je to taková zajímavá varianta, pamatuju si, že vždycky v každém nějaké, řekněme, vládnoucí, vypadlo mi správné slovo, prostě kdysi dávno v Číně, že ho zase likvidovali podobné věci, před mnoha staletími se pálili knihy, prostě vždycky se dělají nějaké takové demonstrativní věci, chápu, tady to asi smysl mělo, ale zase ty motorky se dali, že jo, prodat, zlegalizovat, město by z toho mělo peníze. No jo, no, vždycky se na to dá podívat dvěmi pohledy. Fresh Radio.

0: Mám tady ještě jedno dopravní, kdyby náhodou, ale to je trošku vzdálenější, nicméně je to na dálnici. Pokud náhodou teď zrovna míříte na Hradec Králové, tak ta dálnice D11 stojí v obou směrech, je tam při dopolední nehoda 3 nákladních vozidel. Je to sice naštěstí bez zranění a dálnice je v obou směrech uzavřena a řidiči se odklání na objízdné trasy, takže ještě jednou, pokud plánujete třeba na Hradec nebo do Prahy vrchem přes Hradec, tak teď asi úplně jednoduše neprojedete.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.

Jedna z nejvíc žijících událostí aktuálně na českém sociálním internetu je určitě pochopitelně taky trojkoncert Evy Farné. To sdílí kde kdo záběry. Viděl jsem pár desítek sekund různě, co jsem právě taky koukal na nějaké sdílené záběry. A musím teda konstatovat, že takhle velkou show, a hlavně co se týče dekorací, projekcí, techniky, velkých obřích projekcí, LCD displejů a tak dále, to si myslím, že zatím teda trumfla všechny, takhle velká to ještě nikdo neměl. A dá se říct, že to je asi aktuálně naše největší hvězda v ženském zpěvu. Samozřejmě myšleno v té jakoby mladé generaci. Takže je to i svým způsobem logické. No a jelikož na to navážu, jelikož my jsme měli včera konečně první letošní španělský večírek, přítel z Madridu konečně doletěl, tak se i krom jiných věcí probírala i hudba. A když jsem tak jakože přemýšlel, když u nás máme Evu Farnou, tak kdo aktuálně frčí nejvíc ve Španělsku? A možná, kdyby mi dal někdo tři varianty, tak bych asi trefil tu správnou odpověď, protože je to samozřejmě Rosalía, velká hvězda španělského popu. A Jiřík, jmenovec můj, jinak řečeno Španěl, popisoval, že vlastně tam cokoliv Rosalía udělá, tak je to prostě národní svátek. Všichni to strašně prožívají a podobně. Tak jsem hledal, ku podivu nemáme v našem počítači žádný song od Rosalie, na to, že je to opravdu světová hvězda, už vlastně vystupovala i na Grammy, i na Brit Awards, takže už patří do té nejvyšší ligy. Navíc v tom latinskoamerickém, hispánském světě je to jeden z doslova kultů, které my tady Evropané moc, ten středoevropané moc nechápeme, protože nemáme ten správný temperament. A tak jsem hledal. U ní je problém, jakože hledal, co pustit. U ní je problém v tom, že ona má obrovský rozsah hlasu. Díky tomu ty její songy dost často, jakože málem jsou jako opera, nebo naopak zase jde do úplně jiných, ne až tak jakoby líbivých, řekněme, pro běžného posluchače žánrů. Ale našel jsem jednu takovou záležitost, která patří mezi její největší hity, nazvaná Malamente. Ani nevím, co to znamená, ale líbí se mi, jak to zní. Tak takhle zní, já bych se nebál říct, španělská Eva Farná zvaná Rosalía.

0: jo, to je vlastně taky taková tematická ke včerejšímu mému večírku, ale tam nebyla taky, ale tam se pil pěkně rumíček. Teď pozvánka, je dobré poslouchat rádio, samozřejmě naše v rámci možností co nejdále, ale ideálně i následující den, protože se budou dít velké věci.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma,

0: Ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketingu.

0: Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
1: Kontaktujte pulari.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: koukám na předpověď počasí na tenhle ten blížící se víkend, takže prodloužený v uvozovkách, co se týče dnů, samozřejmě ne v reálu. A vypadá to tak, že zatímco většina části naší republiky se bude využívat nebo užívat hodně velké teplo, tak ten náš moravskoslezský výběžek to teplo tak trošku obejde. Bude tady neže chladněji, ale nebude tady takové teplo jako ve zbytku republiky. Já bych to reklamoval normálně.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedna relativně čerstvá nehoda v Ostravě na křižovatce v Muglinově v Hrušově, ta velká křižovatka, když jedete po staré cestě jakoby na Polsko, tak ale v opačném směru, jakože od dálnice směrem na Přívoz, na Muglinovské, dvě osobní auta. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič. Trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: 12. hodina je úspěšně za námi, před námi dvounedělovská dnešní siesty s datem 18. června. Já jsem Martin a přijdu vám krásné už vlastně odpoledne.
1: Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. Let's play football.

0: Fresh Radio ve vašich uších a věřím tomu, že tam udělal teďkom tohle ten hit hodně velký binec, protože tohle to byla jako hodně velká jako tucárna k obědu. No doufám, že vám nezaskočilo. Dneska je 18. června, svátek slaví Milan. Když si vezmeme Českou republiku, tak jí máme nějakých 107 tisíc a nějaké drobné a jejich věkový průměr je 52 let. Milanové, všechno nejvíc nejlepší tady od nás Freshe, rozhodně to oslavte, ať jste zdraví minimálně na dalších 100 let.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Aga,

0: Našlapaná to 90. Alexia Urlala tady u nás na Freši. A jak se určitě zaznamenali, tak pomalinko, ale jistě se nám blíží festivalová sezóna. Zhruba nějaké 3 týdny, měsíc nás dělí od toho prvního festivalu Beats for Love. No a Fresh Radio pro vás připravilo 2 pátky za sebou. Den z Beats for Love. Ten jeden je zítra 19.6. a ten druhý za týden 26. Připravili jsme pro vás rozhovory, rady, tipy, vychytávky a co je důležité, soutěže o lístky, protože minimálně Beats for Love už je skoro vyprodán. Takže určitě laďte Fresh Radio a budeme soutěžit právě o lístky na tento festival. No a Lumír Moškovský chce pro vás zítra přichystal také speciální Friday Mix, kde se to bude točit všechno kolem Calvina Harrise, což je vlastně nejdražší interpret na Beats for Love, takže rozhodně od 17 hodin zítra Lumír Moškovský jeho Friday Mix bude stát za to, dejte si to s námi.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

Viktor Čín s jeho dopamínem se zařadil mezi interprety této hodiny na Fresh Rádiu. No, včera byla středa a pro mě teda z mého pohledu byla taková trošku zajímavá minimálně tady v Ostravě. Začalo to hned ráno, někdy kolem 6. hodiny, kdy se uzavřela Hlučínská ulice, takzvaný podjezd Myší díra. Bude to prý uzavřeno někdy do podzimu příštího roku, kdy tam prostě projedou jenom autobusy a integrovaný záchranný systém. Osobní vozidla nebo nákladní doprava musí najít nějaké objízdné trasy. Myslím si, že to nevykonalo úplně to nejhorší v Ostravě, minimálně ráno jsem měl pocit, že se snad ani nic nedělo a odpoledne trošku to zhoustlo, ale čekal jsem, že to bude o něco horší. Spousta lidí si asi našla své cesty, byli připraveni na to si najít nějakou tu alternativu, aby nemuseli potom viset v těch kolonách tady v centru Ostravy. Rozhodně doporučuji a policie se nechala slyšet, že průjezd tou Myší dírou budou kontrolovat, že se na to zaměří, takže rozhodně nedoporučuji tam jezdit. Je tam zákaz vjezdu, ten provoz těch autobusů a integrovaného záchranného systému je po kolejích tou spodní dírou. Navíc je řízen semafory, takže rozhodně to neskoušejte, nestojí to za to. Zákaz vjezdu 100% nějaký 1500, nevím, plus určitě body, takže rozhodně ne. Pak přišla zpráva kolem jedné hodiny nebo před jednou hodinou, že ve Svinově je uzavřena Bílovecká ulice, samozřejmě Svinovské mosty a Skokant. Začíná mi to připadat, že to je nějaká disciplína, že ti lidé se předhání, že není snad měsíc, aby někdo nebyl na druhé straně zábradlí a policie ho nepřemluvala, aby přelezl zpátky. Bohužel včera teda on to dokonal, skočil, ale naštěstí teda přežil, byť je v ohrožení života. No a pak přišlo snad 5 minut potom blackout v Ostravě a okolí. Vypadlo 22 kV nějaké měnírny nebo rozvodny v Lískovci, odstřílo to Frýdek Místek, Ostravu a samozřejmě ty přilehlé obce mezi námi. Já jsem uvažoval, protože se zastavili trolejbusy, tramvaje, autobusy, nešly semafory, nešly v kancelářích světla, elektřina. Co by se vlastně dělo, kdyby ten blackout trval díl než 15 minut? Ten včerejší byl 15 minut, to jsme nějak jako přežili, byť teda ne všechny semafory potom naskočily tady v rámci Ostravy, minimálně nádražní Muglinovská nebo Mariánskohorská, ta nešla, řídila to policie, ale kdyby to stálo třeba 2-3 hodiny nebo možná půl dne, nevím. Tak jsem uvažoval, jak to vlastně bude fungovat, když tramvaje nemůžou jezdit, trolejbusy nemůžou jezdit, jak by vlastně jako probíhal ten život v Ostravě. A zjistil jsem, že dopravní podnik má právě na blackout přímo scénář, co by se dělo, jak by to fungovalo, jak by fungovala autobusová doprava, jak by se omezila, jak by autobusy nahradili tramvaje. A tak jsem se rozhodl, že nějakého odborníka z dopravního podniku si minimálně na podzim do podzimní mašinérie pozvu a právě blackout a o tom, jak by fungovala městská hromadná doprava v Ostravě, si budeme povídat. Fresh.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Chceš zažít čtyři dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
12: Siesta.
0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Fresh Radio a čtvrteční siesta. Vy se pozastavujete nad tím, jak jsem zmiňoval, že včera řídil křižovatku policista nádražní Muglinovská, Mariánskohorská, že byste neměli vůbec odvahu se tam jako postavit do té křižovatky. No já se nedivím, protože ona sama o sobě, ta křižovatka, je taková jako nepříjemná. Není úplně klasicky, že by měla pravé úhly v těch rozích té křižovatky, ale je taková ještě zalomená, jezdí tam tramvaje, jezdí tam trolejbusy, autobusy, poměrně velký, výrazný provoz. A včera to dokonce řídil jenom jeden policista. Já bych pochopil, kdyby ještě na každé straně vždycky tu Mariánskohorskou zastavili a nechali projet ty boky nějakým způsobem. Tak ne, byl tam jeden, dokonce zkoušel nějaká, jak, teď nevím, trojuzávěra, nebo jak se tomu jmenuje, když dá jako jednu před sebe, jednu do boku. Průšvih je v tom, že lidé kolikrát ani neumí ty pokyny těch policistů, hledí na to. Já si teda z autoškoly pamatuju, že boky jezdí a čelo, záda stojí. To je takové jako základní, ale ve chvíli, když tam začne do toho jako ještě rozmachovat, tak kolikrát i zkušený řidič je trošku na vážkách, kdy může jet. No, doufáme, že toho policista přežil, že dneska už ty semafory tam jdou a doufáme, že do pátku nebo do konce týdne už máme vybráno a už bude jenom dobře, třeba právě s Freshem. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Eda Sheeranu tady u nás na Freshi. Blíží se nám čtvrteční 13. hodina. Já pro vás připravím dopravu. Kdybyste něco viděli, co na cesty nepatří.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Rozhodně mi dejte vědět a já to zařadím. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: A ve 13 hodin se podíváme na cesty. Máme hlášenou jednu čerstvou dopravní nehodu, a to ve Slavkově v okrese Opava. Je to ta hlavní silnice mezi Olomoucí, Moravským, Berounem a Opavou. Tak těsně před Slavkovem směrem na Opavu dopravní nehoda. Dávejte tam na sebe pozor, je to tam obtížně asi průjezdné. Nevím úplně přesně, není uvedeno, jestli to jsou osobáci nebo cokoliv. Prostě dávejte pozor i kdekoliv jinde.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
5: Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute, fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.

Srovnáme věřitelský čas. 13:12:45. Fresh Radio s vámi, před námi druhá hodina. Dnešní siesty, za chvíličku si probereme nějaké tipy na víkend, protože ať chceme nebo nechceme, tak se nám to pomalinku blíží. A věřte tomu, že ten víkend bude teda hodně nabitý minimálně akcemi, u kterých bude Fresh Radio. No a pokud můžu doporučit, tak opalovací krémy sebou, protože meteorologové, no, dá se říct do slova, že vyhrožují nějaké teploty až 35 stupňů, sluníčko, možná nějaká ta bouřka, no rozhodně ten víkend bude stát, za to buďte s námi a buďte fresh.

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: A jak jsem avizoval, tak čeká nás víkend plný akcí, u kterých bude Fresh Radio. Ale pozor, pokud se budete chtít dostat na akce třeba městskou hromadnou dopravu v Ostravě, tak mám pro vás jedno upozornění. Od pátku 19. června 23.30 do neděle 21. června 17 hodin dojde z důvody výměny kolejí u zastávky Zábřeh Vodárna ke změně organizace tramvajové dopravy linek 27, 11, 13 a 15. Linky 27, 11 a 13 budou ukončeny na provizorní zastávce Zábřeh Vodárna na Pavlovově ulici, ze které potom bude zavedena náhradní autobusová doprava NAD 1 směr Zábřeh a nebo NAD 2 směr Výškovice. Linka 15 bude nahrazena v celé délce autobusy. Asi bude dobré sledovat výlukové jízdní řády, které budou na webu www.dpo.cz. Rozhodně dobře dojete, ať si tu svoji akci náležitě užijete.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
5: Siesta. Siesta.
6: Anegua mudea cora guamuaki. Ania chere tati a cohique.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minuty půl druhé, Fresh Radio ve vašich uších. No a jak jsem sliboval, tak jdeme na pozvánky na víkend, protože opravdu bude nabitý. Když si to vezmeme jenom v sobotu, třeba jubilejní 10. gala večer Greet 10, která se koná v Dolních Vítkovicích, je to vlastně souboj nejlepších českých boxerů o titul mistra republiky. Tam startujeme v 16 hodin, Fresh Radio bude vysílat živě. Dále tady máme třeba Tuning Show Trojhalí, tam se loni úžasná akce, hala plná různých tuningových speciálů, aut, samozřejmě i veteráni, doprovodný program, rozhodně se bude na to těšit, tam je to i v sobotu, i v neděli. A také pokud nemáte třeba daleko do Opavy, nebo jste přímo z Opavy, tak holky ze Sokolky a Fresh Radio vás zvou na hudební večer s DJem Alexem, což jsem já, a DJkou Janinou, tam budou největší hity 90. až po současnost. Startujeme v 17 hodin v hospůdce na Sokolce. Vybírejte, protože bude to opravdu hodně.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Yeah.

0: Becky Hill, Féteru Fresh Rádia. No přátelé, napadlo vás někdy, podle čeho se pojmenovaly ostravské čtvrtě? Mě teda už to párkrát napadlo, ono většinou člověk, když nemá co dělat, dá si to pivko na terase, tak potom uvažuje vyloženě nad blbinkama. A tak jsem si říkal, proč se jmenuje Poruba, Poruba, Dubina, Výškovice. U té Poruby tam mě napadlo, že Poruba, že tam, a to se možná někde i četl, byl nějaký kdysi les a prostě oni ho porubali a vznikla tam Poruba. Nevím, jestli to je pravda nebo ne. Výškovice, relativně jasné, jsou na kopci, tak to nějak tak jako dává smysl, že Výškovice vysoko na kopci. Co už je horší, tak třeba Mariánské hory. Je to klasický název, ale mám pocit, že Mariánské hory jsou úplně jako rovina. Když pominu teda, když se jede od Mariánskohorské, tak je tam jako kopeček úřadu, ale potom Mariánské náměstí, Prostorná, Železárenská, tohle z toho, to je všechno absolutní rovině, takže nechápu Mariánské hory. Přívoz, tam bych možná typoval, že Černý potok nebo Odra, Ostravice, nevím, mohli převážet kdysi v minulosti na přívozu takové, jo, ty vory nebo něco takového, nějaké cestující a podobně. Zkuste mi napsat schválně váš tip.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: K některé městské čtvrti, kde vás napadá, proč se vlastně takhle jmenuje.
2: Fresh Radio. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Letní rande, stylově, party sud Morava, vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak. Už jsem to... Oh, on fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku.

Barva Shield od House Pro s 15letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Ptal jsem se vás, jak si myslíte, že vznikly názvy ostravských čtvrtí, a přišly docela zajímavé názory. Třeba Martinov, že prý tam kdysi žilo hodně Martinů, byla tam velká koncentrace, tak prostě Martinov. Jo, zní to logicky, nevím, jestli to je pravda, ale dejme tomu, že jo. Hodně zajímavý názor je na Hrabovou, že prý tam kdysi žili lidé, kteří jako hrabali penízky, jo, takový ti boháči, nabízí se to vesnice, možná, že tam byly nějaké ty statky, takový ti bohatší, ta bohatší vrstva. No musím se zeptat kolegy Romana Pastorka, protože on tam bydlí, jestli o tom něco ví a jestli má třeba taky nahrabáno, třeba tady od nás Freshe. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 14. klepe na dveře, připravují dopravu, kdybyste něco na cestách viděli, co tam nepatří, co vám tam vadí, tak mi rozhodně dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: No a předáme to dále.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Minuta po 14. hodině, jdeme se podívat na cesty. Dávejte si pozor v Třinci, kousek od základní školy Třinec Oldřichovice. Je tam havárie nákladního vozidla, sebral sebou dopravní značku. Dávejte na sebe pozor, kdybyste něco viděli na cestách, tak řekněte kolegům 77 37 136. Teď už rychlá rota, Marek a Mikaela to parádně rozjedou. Připomínám, zítra Dance Beats for Love, Let the Fresh Radio. Budeme soutěžit také o vstupy, protože už je to skoro vyprodané. Mějte se krásně a ahoj!
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
10: Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM.

0: No, pěkně zostra začínáme. Fairboy Slim, takhle se mi to líbí. To je úplně v pořádku, krásné odpoledne.
1: Moment, chvíličku, ty mě necháš ani něco napiju kávy. Hele, hezké odpoledne i ode mě.
0: Máš pracovat, ne se tady popíjet kávičku.
1: Já si budu dělat, co budu chtít. Hezké odpoledne, vám přeje Marek Urbanac.
2: Fresh Radio.

0: čtvrtek 18. června 14.10, Marika Michaela Richárot a to jsme my a vy jste s námi s námi. Počkej, jak jsem to chtěla říct?
1: Ty jsi zase pustila do nějakých velkých akcí, jako já jsem chtěl ještě říct, že se slyším, že jsem rád, že jsem taky tady s vámi. Počasí se nám jakože vydařilo, musím říct, že je konečně teploučko. Řekl bych, že stejně za chviličku pustím klimu, protože tady paní máma si sundala punčocháče a odhaluje se tady a dělat mi tady striptease ve studiu a já
0: takže
1: si jako na to
0: chceš,
1: rád dívám,
0: abych já
1: ale
0: jako tady chodila zahalená, nebo co?
1: Samozřejmě.
0: Tak budeš vysílat z Elvisovny, ti říkám, od zítra.
1: Já budu vysílat z Elvisovny a ty budeš nosit hijab, počkej ty.

0: OK, tak je třeba vysvětlit, co to je Elvisovna. Elvisovna je místečko tady vedle nás, vedle našeho studia, kde se natáčí spoty, reklamy a tak dále. A taky to je tajná místnost Marka.
1: Ano, to je, taková, toho, že... to je taková tajná místnost, abych na ní neviděl, aby se, jak, když jak se tady obnažuje a dělá provokativní jako, takové ty pohyby a já se radši schovám za ty dveře a hotovo. No.
0: Mm, to uděláš dobře. Se nebudu muset na tebe dívat.
1: Co na ten ksich díváš celý rok, jako co ti na něm vadí?
0: Jo, že? To už je dlouho, člověče. No. Si taky říkám, že jsem to tak dlouho vydržela, ale no. Ne, tak já to ještě nějaký rok vydržím.
1: To je hezké od tebe,
0: jo?
1: No.
0: Dobře.
1: Dobrý, no.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pete. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
7: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Then you promise. Was losing control. Crazy night. Intense sex.

0: Pravda nebo lež?
1: To je málo. Jedna noc na Ibice je prostě málo.
2: No, však ty tam budeš trošku déle, viď?
1: Uvidíme, jestli to všechno klapne samozřejmě. Tak, jdeme na naši vaši oblíbenou soutěž Pravda nebo lež. O co hrajeme?
2: 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina. To je náš dárek pro vás v tomto týdnu. Losovat budeme už zítra, protože zítra je pátek, logicky.
1: A včera jsme nehráli, protože jsme vysílali živě, takže vlastně budou jenom 4 finalisté. No a dneska jdeme na zákeřnou otázku. Je pravda nebo lež, že si Mikaela tady ve studiu převlíkala punčocháče? WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
4: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
5: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
4: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
5: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pravda nebo lež?
1: Jenom jeden, jediný člověk řekl, že je to pravda. Všichni ostatní jste říkali, že je to lež. Mm-hmm. No jasně, že je to pravda, proč by to nebyla pravda?
2: Tak to nevím, ale něco ano, vedle, kde natáčíte.
1: Ne, to s tím nemělo co společného, Jiřínko, vůbec.
2: No, tak ale snažila se, holka
1: naše.
2: Jo,
1: snaha byla, ale pravda nebo lež,
2: je
1: nic víc.
2: Je to pravda, tady se dějou věci, klidně i punčuchy si tady převlíkám, úplně naprosto v pohodě. Postupuje Peťa koncové číslo 220 do zítřejšího finále a 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina.
1: Gratulujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: Marek a Mikaela. Každý den

0: tak je trošku vlastně pravda, že my ženy jsme takové monster, takové příšerky, ale že bez nás nemůžete být, víš? Krásné příšerky, to jsme my. Máš nějaký jiný názor na to? Máš na to nějaký názor, Marečku?
1: Já mám asi názor takový, že ano, že jste takové příšerky, bez kterých opravdu můžeme žít, no.
0: No počkej, já jsem říkal, že nemůžete. Ty jsi to otočil. Že můžete, jako jo?
1: Podívej, já nevím, jak to říct, jo.
0: No normálně, ale... řekni to, buď upřímný. Normálně ke mně víš a k našim posluchačům víš, že můžeš být naprosto upřímný. Oni to snesou, já to také snesu.
1: Ale já už jsem to tady říkal několikrát.
0: Ale tak to zopakuj.
1: Dobře, tak kdyby nebylo vás, tak si ochočíme jiné zvíře.
0: Jsem tě měla zastřelit včera.
1: Měla.
0: S tou laserovou.
1: Úplně.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Doprava. Jak pak to vypadá na cestách? Žádná dopravní nehoda tady u nás v Ostravě nahlášená není. Jedna jediná, ta je v Třinci u základní školy Odřichovice. Tam je nehoda nákladního automobilu a dopravní značky. Toť vše, takže se držte a nohu z plynu.
0: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pete. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
0: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Lady Gaga, Stupid Love. No, my jsme se přesunuli do druhé hodinky odpoledního vysílání Rychlé roty.
1: No,
0: Marika Michaela.
1: A já mám na tebe hned otázku, protože je čtvrtek. Máme dneska regeneraci?
0: Ne. Ale to jsem říkala už minule.
1: No to nevadí, ale zeptat jsem se mohl, ne?
0: My už teďka regeneraci mít nebudeme, protože jelikož nejbrž...
1: Vysvětlí, protože?
0: No přes prázdniny je pauzička. Přes prázdniny jako je pauzička,
1: nebudou,
0: přes prázdniny nebudeme,
1: koncerty,
0: nebudeme rozdávat lístky do baráku, pak zase až na podzim. Protože je jasné, že přes léto je spousta festivalů a všeho možného. Třeba se objeví něco, kam bychom rozdali, ale teďka to v plánu není.
1: Dobrý,
0: barák
1: jo,
0: ne, barák je zase od podzimu, děcka.
1: A já už, jsem se jenom zeptal.
0: Já už třeba vím, kdo tam bude na podzim, ale já vám to nemůžu říct. Já bych tak strašně chtěla.
1: Fakt? No. Aspoň naznáč.
0: Nemůžu.
1: Naznáč.
0: Ne.
1: Ne?
0: Nemůžu.
1: Naznáč.
0: To nejde. Ne, protože třeba to nebude. Nemůžu, to nejde. Ha. Těšte se.
1: Ty jsi zlá.
2: Novinka na Fresh Radio.

0: Dovedeš si představit, že by si chytla zlatou rybku?
1: No tak, jako umím si to představit.
0: No a jaké by byly třeba tvoje tři přání?
1: Jako to se vlastně mění. Já jsem nad tím dlouho neuvažovala. Dřív to bylo určitě taková ta klasika, jakože víš, dost peněz a nemusíš pracovat a takové věci.
0: Ano, ano.
1: A teď, člověče, by to bylo... Nevím, musím se nad tím zapřít. Tři je hodně. Jako jedno přání bych ještě možná zvládla, tři, jako to je... Ty jsi nad tím někdy uvažoval?
0: No, jasně, že jo. Jenomže já si myslím, že by to dopadlo asi takhle, jo. Jakmile bych vyslovil tři přání, tak ta zlatá rybka by řekla, víš co, radši mě sežer.
1: V tom případě ano.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte polary.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
7: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! A neb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Mně se líbí rozmýšlení našich posluchačů nad tím, jaká přání by si od zlaté rybky nechali splnit.
1: Nikdo napsal?
0: Napsali, jo.
1: Tak tady. Přečti nám to.
0: Jiřinka taky by nevěděla přesně, ale například zdraví, že jo, ať se má dobře. A teďka pozor, ať tady nemáme lumpy. A zase by byla nuda, no takové půl na půl. Chytrou vládu mít, těžké, píše Jiřinka. Veve jinak připomíná, že se blíží svatojánská noc, což je pravda, a to se plní přání. Takže jo. Bacha na to, co si teďka jako budete přát a co byste chtěli.
1: Ale víš co, tak mi napadla jedna věc. Viděla jsi film, který se jmenuje Ostrov?
0: Ne.
1: No, tak pokud chceš, tak se na něho podívej, je to takové sci-fi. A dovedu si představit, že někde něco i takového by mohlo být, kde by z našich klonů vypěstovali naše náhradní díly?
0: No, dobře. Tak jako, jestli tady chceš mít Michaelu, nevím, dalších x trilion století, tak prosím pěkně. A jinak, počkej, tady ještě něco leze. Tak krom toho, že si ještě jinak přeju, ale vyhrát zítra lístky na Beat for Love,
1: no,
0: to tady taky padlo. Moje přání, první přání by bylo, abych měl těch přání neomezený počet. A tak to je velmi chytré.
1: Vyčuraný.
0: To je velmi chytré, on je jasné, tak jako, proč ne? Dobrý nápad, berem.
1: Okay. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Nevím, jak to máte vy, ale u mě se vždycky s tím létem mění trošku i chutě. V tom směru, že jím jinou stravu než v zimě. A hlavně se teďka blíží ty zmrzliny, jo, které já jako taky miluju. A tak si říkám, jestli máte jako tip na dobrý recept na domácí zmrzlinu.
1: To zní zajímavě. Já jsem právě četl někde, že chutě se prý mění co 7 let. A můžu ti říct, že třeba do svých asi 21 nebo 22 jsem nesnášel rajčata, ale úplně normálně.
0: V žádném stavu, jo?
1: V žádném. Ne, ne, pozor, nemyslím kečup, já myslím čerstvé rajčata.
0: Já vím, ale jo? Ani v omáčce, ani povařené.
1: Ne, ne, ne vůbec. Ne, prostě to, já bych vrhnul okamžitě, jakmile někdo přede mnou rozkrojil rajče, jo, tak já úplně jsem cítil, jak se mi chce zvracet z toho, jak ty sliny se ženou do těch úst a prostě úplně jako prostě něco strašného to bylo, jo. A najednou člověče po tom 20. roce, bum, dal bych si rajčatový salát, miluju šery rajčata, jenom takhle omít, rozkrát trošku soli, trošku pepře a prostě jako fakt, jako jo.
0: Je pravda, já se nad tím, že my jsme teďka zase odbočili od tématu, které jsem vlastně původně nastartoval.
1: Já se omlouvám, ale k těm zmrzlinám se vrátím, ještě léta bude dost. Jako,
0: ale je pravda, že jako dítě jsem také spoustu věcí neměla ráda. I tu krupičnou kaši třeba člověk jako nejedl, nebo já jsem jako dítě neměla ráda. Ale teď už jako můžu spoustu věcí. Třeba obyčejné máslo jsem taky jako dítě nejedla. Takže je to fakt, že ty chutě se nám trošku mění. U mě se teda mění i sezóně, protože já přes zimu třeba nemám chuť tolik na salát, přes léto ano, v zimě si klidně dám takové ty těžké věci, tlačenku, jitrnicu a v letě na to prostě nemám chuť, takže to tak je. A já se teda ptám teda tím barem i vás posluchačů, na ten recept se vás zeptám potom, jak se vám mění chutě? Co jste měli rádi a teď už třeba nemáte a naopak?
1: A jestli se vám vůbec ty chutě mění? A jak jsme slíbili, nebojte se, k té zmrzlině se dostaneme.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let.

0: si slevu. Čau, Max Tara.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: Rychlá rota.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: se tady o chudích, o tom, co nám chutnalo, když jsme byli děti, nebo naopak nechutnalo a že se to s věkem možná i mění. Mm-hmm. Píšou nám.
1: Píšou? A co
0: je,
1: píšou?
0: To tak. Hele, rajčata ok, tady máš od někoho.
1: Jo, v pohodě, dobrý.
0: Jako v pohodě. Ahoj, cca od 20 roků sladké, ale úplně cokoliv, jídla a tak dále a v žádném případě jsem nejedla tvarušky. Teďka sladké vůbec, maximálně hořká čokoláda a tvarušky obden. To je změna.
1: Jako super, tvarušky, ale když si staly 4 koruny a teď stojí 40 korun, jo.
0: No, ta čokoláda je ještě drahší, ale.
1: Tak nějak, jako já tvarušky miluji. Škoda, že když koupíš ty tvarušky v akci, tak jich nemůžeš koupit tolik, aby se třeba měla na půl roku.
0: Protože
1: oni se přece jenom zkazí a nevydrží tolik, kolik si myslím, že by mohli vydržet. No.
0: Jako já tu zkušenost u sebe mám takovou, že v momentě, kdy nemám tolik bílkovin, že nesním tolik masa, tak potřebuju to sladké.
1: Mm-hmm.
0: Jo, že se pak dojídám tím sladkým. A když si dám fakt jako dobrý oběd, kvalitní stravu, tak to sladké nemám až takovou jako potřebu.
1: Takže
0: ty tvarušky u těch se ví, že tam je hodně bílkovin.
1: Zůstal u těch tvarušků ještě a je miluji jakože smažené.
0: Tak
1: a dokonce mám jednu takovou hospůdku, kde když přijdu, tak nechci ani hranolky, ani nic k tomu a dám si dvojitou porci tvarušku a mě to stačí.
0: Jenom těch smažený. Tvarušku, jo?
1: Jo. A opravdu je to jedna z mála hospod, která prostě nehledí na gramáž a dá ti celých 5 těch koleček. Protože některá hospoda třeba ti dá jenom 3 kolečka, některá 4, ale prostě je to hospoda, kde opravdu poctivých 5 koleček a k tomu takový ten úžasný zelený salát s koprem. Ježišmarja, já se tam budu muset zase brzy vypravit.
0: Tady ale další píšou, že tvarušky už nejsou, co byly. Jako dítě rozinky fuj, teď klidně na posazení celý balíček, zmrzlinu můžu pořád. No tak to je jasné, holky, to my zmrzlinu můžeme.
1: Rozinky v rumu jsou
0: ubývají, dobré. Aha, pozor, počkej. S věkem nám ubývají chuťové buňky. Dušená mrkev, špenát, tvarušky. Jako fakt? Myslíš, že nám ubývají chuťové buňky?
1: Já si úplně nejsem jistý. Proč myslíš?
0: Já nevím, tady, jak tady máme dalšího posluchače VV píše, že prej to tak je. Tak nad tím se musím zamyslet. Já si myslím, že ne.
1: Uvidíme.
0: Že toho sežereme na posezení dost a rozhodně. Marek je toho vzorným příkladem, totiž víte.
1: To je lež jako věž.
2: Fresh Radio!

0: Dopravní nehoda v Ostravě Porově v ulici Vřesinská. Tam jsou dva osobní automobily v sobě, průjezd se zvýšenou opatrností, dávejte pozor. A dvě dopravní nehody jsou nahlášené v Karviné. Jedna kousek od Komíndolu Jindřich a druhá, ta vám řeknu, je od kapličky Důl Hoheneger. Tak tam si dávejte, prosím, tam je kruhový objezd, tam si dávejte pozor. Havárie mimo osobního automobila, mimo komunikaci, tam jsou i záchranné složky na místě. Prosím, buďte opatrní.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Některé hity jsou evidentně nesmrtelné. Crazy Frog, jestli přesně pamatuju ten klip.
1: Já taky.
0: Taky, že?
1: Bláznivý žabák, nebo co to bylo?
0: Jo. Rychlá rota na Fresh Rádiu 103,6, 106,5, 886 FM.
1: A probíráme chutě. Probíráme chutě a strašně se tenhle ten, jak bych to řekl, tahle ta pasáž prostě líbila Lumíru Moskovského a tak mi volal kvůli toho a říká, že prostě on strašně dlouho kouřil, jo, zhruba tak jak já, a že přestal s kouřením a když kouřil, tak miloval držkovou polívku. A jakmile prostě přestal s tím kouřením a obnovily se ty čichové buňky a ty chuťové buňky, tak prostě mu to smrdí. Hmm. I když to třeba čtyřikrát prostě převaříš, tak mu to smrdí. Takže...
0: Tohle mě vůbec nenapadlo, že i to kouření na to může mít vliv a evidentně asi má.
1: No a já si myslím, že taky u vás holek těhotenství.
0: No tak to,
1: tam
0: to
1: ty chutě taky budou jiné.
0: To je určitě jasné. A uvažuji ještě nad tím kouřením, že se to mění jako ke zdravému, že v momentě, kdy kouříš, tak jíš spíše třeba ty nezdravé věci, jestli to tak jako je nebo není.
1: Jako počkej, jestli si myslíš, že když jsem přestal kouřit, přestanu jíst buček, tak to jako ani náhodou, jako jo. To na mě ani neskoušej, ty.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Naše téma chutě a chuťové buňky.
1: Chuťové pohárky nám otevřely ještě další téma, které se k tomu pojí, protože jsme říkali, že se chutě můžou měnit, i když třeba přestanete kouřit. To je vaše zkušenost s Lumírem, nebo konkrétně Lumíra. Ale tady třeba přistal takový názor přestat kouřit, přibrat.
0: No to je víc než 100%.
1: Fakt?
0: Jo, já myslím, že tak 8 kilo jsem přibral, když jsem přestal kouřit. Před 11 nebo 10 lety, nebo tak nějak.
1: Dobře, a na Lumírovi to třeba není vidět. Nebo
0: Hele, někdo má postavu, že sní 10 deka oříšku a přibere kilo. Někdo má postavu, že sní kilo bučku a nepřibere ani 10 deka.
1: Takže to je prostě typem. Myslíš, jo, že nikdy určitě. To kouření na to nemá úplně vliv. Já to neumím posoudit, já jsem nikdy nekouřila. Nikdy jsem nebyla kuřák. Jako takhle, netvrdím, že jsem to nikdy neskoušela.
0: Jasně.
1: Nebo že když už má člověk hodně v žile, že si jednou za rok od někoho nepotáhnu, to netvrdím. Ale nejsem kuřák a nikdy jsem kuřák nebyla. Takže vlastně nevím, jak to jako funguje. No. Ano, můj manžel za rok 20 kilo.
0: 20 kilo je docela hodně.
1: To už je dost.
0: Ale musím ti říct, že zhruba asi po 4-5 letech, když jsem přestal kouřit, tak mi ty cigarety tak začaly smrdět, ale tak začaly smrdět, že počítám, že bych vrhnul, kdybych si dal cigára.
1: Mě to třeba jako osobně vadí. Já jsem i ráda, že se přestalo kouřit v klubech a v hospodách, protože jako pro mě, pro nekuřáka, mi to bylo nepříjemné.
0: No, to je
1: to
0: pravda.
1: Říkám rovnou, no.
0: Ještě do těch hospod a klubů ne, ale do těch hospod a restaurací zakázat vstup dětem do 6 let a bude to OK.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Dostali jsme se k tématu kouření. Ještě pokračujeme.
1: Jasně.
0: Já kouřil 12 let, píše Onis, 2 krabičky denně a jak mi baba řekla, že je asi teda žena, že je těhotná, tak jsem během 2 týdnů přestal kouřit a začal kouřit elektronku. S váhou mi to nic neudělalo, jo, a teďka mi ty cigára taky smrdí. V té době jsem si bez cigarety neuměl představit nic, ranní kafe s cígem, toaleta s cígem a vše s cígem, ale je to v hlavě a dá se to zvládnout.
1: Jako přísahám, že znám asi 70% lidí v mém okolí, kteří ráno, kafe, cigareta a toaleta, to prostě ano, bez toho to jinak ani nešlo.
0: Já to mám doma taky.
1: Dobrý,
0: takže je to přesně. No.
1: Takže je to úplně přesně. No a já jsem taky jednoho krásného dne taky jsem kouřil a v 9 večer jsem dokouřil svou poslední kamelku a ráno už jsem si nekoupil. A od té doby prostě fakt ani ťuk.
0: Tak já jsem taky vlastně, já jsem nebyla uživatel cigaret, ale tedy to lehčí.
1: Řekni rovnou marihuany.
0: No, byla jsem 15 let, jsem hulila. A taky jsem přestala ze dne na den. Taky jsem přestala ze dne na den, tak
1: možná
0: si taky myslím,
1: udělala,
0: že jsem
1: jako.
0: No 100% jsem dobře udělala.
1: No, nemáš toho zelené vlasy, víš?
0: Prosím tě, až jednou přijdu se zelenými vlasy, tak to je z bazénu, jo?
1: Dobře. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Já bych vám ráda připomněla, že dneska čtvrtek 18. června a koná se Jazz Open festival na Slezsko-Ostravském hradě, který vypukne dneska už v 19 hodin a to koncertem Matyáš Paptrio. Od 8. hodiny si můžete poslechnout Boris Band Combination, no a 21.30, tak to už nastupujete hlavní hvězda Justin Lee Schultz, který přijel i se svou talentovanou sestrou, výbornou bubenící, takže já se na to velmi těším. Já tam budu a doufám, že vy někteří vlastně taky, někteří i u nás vyhráli lístky, takže se klidně hlaste, dáme pivečko a já se na to velmi těším na ten koncert a zítra ti to poreferuju.
1: Dobře, jo? Budu se těšit.
0: Tak jo.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku.

0: Facebooku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
6: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Doprava.
1: Doprava. Doleva.
2: Koukneme na cesty, stále trvá dopravní nehoda, která se stala v Karviné, kousek od Kruháče, jak je důl Hoheneger, tak tam byla vážná dopravní nehoda, protože osobní automobil sjel z cesty, na místě jsou složky záchranného systému, dávejte tam pozor. A pak ještě ve Velké Polomy je havárie motorkáře, taktéž jsou na místě záchranné složky. Prosím, pozor.
1: Všechno?
2: Ano, co dobře. Nás čeká večer?
1: Blíží se 17. hodina, to znamená pravidelný Fresh Mix s Alešem Brunou. Od 19. pak pravidelný 14. deník, který se jmenuje Puls a mají ho na starosti Priest, Nicky Bunny a Matyáš Ožana. No a večer ještě Adam Bayer se svým drumcodem live.
2: Výborně, skvěle, úžasně. Čau, zítra.
1: Čau.
0: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Letní rande. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Tak hezký čtvrtek na Freshi in the mix. Startujeme dvouhodinovkou písničkou, kterou vytvořila Bebe Rexha. One Day se jmenuje. Hezký poslech. A sledující dvě hoďky aktuální muzika z klubu a z éteru. Taky nějaké novinky, taky nějaké staré jedy. Prostě na pohodu.

Tohle to je Slater, americká zpěvačka, skladatelka, taky rapperka. Takový alternativní pop, elektropop, hyperpop. Takhle to remixovali kluci z Ultimixu, který vyšel teď jako nový. Rozhodně písnička se docela slušně daří v hitparádách. Dokonce jsem slyšel, že by se měla objevit v Česku.

Připomínám, 18. hodina, což je co by dub. My na mistrovství světa ve fotbale. Ale máme šanci.

legendární zpěvačka z Velšu, s chraptivým hlasem Bonnie Tyler se probudila z komatu po 5 týdnech, tak uvidíme, jak to s ní zdravotně bude. Tady její první velký Lost in France.

samozřejmě později přišly ty ještě větší hity než Lost in Friends, tedy It's a Heartache. A nebo Nezapomenutelný vítr, jak se to jmenovalo v české verzi. Holding Out Hero.

Ariana Grande, ta aktuální, současná, Z-albová. Hey Dad, I Made You Love Me, v lehkém tanečním remixu na Freshi v rámci čtvrtka.

Tracy Abrams, Hit the Wall. Taky trošku našlápnutá verze, taky trošku remix její aktuální pecky, která avízuje nové album.

S tímhletím songem, kdy si odstartovala svoji hvězdnou kariéru. Pak na chvilku byl takový propádek. Řešila soudní spory s manažery a s lidmi od firmy. No a teď to zkouší samozřejmě se vrátit do toho původního skvělého módu na počátku, co měla.

Že jedna se nám tam vešla v té první části dnešního čtvrtečního mixování. What time is love? KLF. Britská legenda z 80. Nebo z 90. A možná to byl přelom.

A jo, tak vzpomínám si, do první verze vyšla v 88. a pak 90. Vyšly remixy, které se chytly a byly celosvětově úspěšné.

0: Tak za chviličku pokračujeme, do mých tři čtvrtku. Nové, staré, na pohodu. Možná taky za chviličku už k fotbalu. Zvukově, obrazově, samozřejmě, nebo vám budete fandit a koukat. Fresh Radio.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Ahoj Ostravo. Zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Rádio Ostrava 886 a 136 FM, Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace, a taky DA+.

Tahle ta půvabná písnička si razí cestu hitparádama vzhůru. A nejen v Americe a v Kanadě. Stella Lefty Buston. Tady je lehce našlápnutý remix. Taneční remix. A vy jste na prše in the mix v rámci čtvrtka.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
9: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
10: Kontaktujte polary.cz.
11: No, super.
12: Co no super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
13: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
14: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
15: Moje auto mě reprezentuje.
16: Automička IMO.
15: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
16: Automička IMO.
15: Perfektně umyté auto od 109 korun.
16: Automička IMO.
15: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
16: Automička IMO.
15: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
17: Oslavit výročí svatby stylově.
18: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
18: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
19: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
20: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

přidám taky Madonu, Love Sensation. Pořád se ještě neví, jestli to je jenom promo single z nového alba, anebo jestli to oficiálně nakonec vydá a připlácne mezi své hity.

Nedávno udělal Martin Solveig novou verzi. A Jonas Blue, Madan. Tak, legendární Salif Kelta právě teď na prši in the mix.

Tak už za 14 dnů Beats for Love tady v Ostravě. A v pátek vystoupí taky britská zpěvačka Katy B, Broke Record. Tohle třetí single z jejího prvního debutového alba 15 roků zpátky.

Jasně, Katy B funguje dodnes, ale už to nejsou takové převratné hity jako na tom prvním albu On a Mission. Třeba. Ale Broken Record určitě za těch 14 dnů na Beats for Love tady v Ostravě zazní. Už se těšíte? Line up je nabitý.

Ale Katy Perry, One Day I Got Away. Písnička je z doma vyparádách, ani nevím proč. Asi socky zase zabrali. Zafungovali.

Tak pokud byste mi chtěli vědět naživo, tak dneska jsem na Firence Inoji v Dolní oblasti, zítra v Dolní oblasti na Firence ostravských FIFAIT, tady nemocnice. A sobota hrou na hřišti, někde. Ani nevím, kde je, pro hasiče. Jo, bude to horký, bude to velký.

Kdybyste to chtěl vidět přesně, tak Hladké Životice, tam na místním hřišti rozbalím své krámy a budu bavit lidi v tom horku. Dobrá, ty naše, Too Easy, v remixu, Ultimixu.

0: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
13: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
14: Víkend na chatě, stylově.
15: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
16: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: number 2. Dobrý večer, vítáme vás u další epizody Pulse Radio Show tady u nás na Fresh Radio. Jako vždy začínáme Pulse Top 6 a první track byl Das Pharao Blissful Thinking od, v remixu od Supacooks. Deep groove a atmosféra, která vás během pár taktů přenesla na taneční parket, naprosto souhlasím.
1: No, máš naprostou pravdu, jinak za mixem Nicky Bunny, která představí naší top 6 a potom i guest mix, respektive pulse mix, protože v guest mixu se dneska představí Fedel Grant,
0: který nám vzdíl storičko.
1: Je to tak. Měli jsme dneska velký den. No a zpoza mikrofonu DJ Priest a moje maličkost Matias Ouzana. A teď už jede další track, číslo 2. Crazy Biza, FND a Forever, nakažlivý house vibe od dvojice, která už roky patří k nejspolehlivějším jménům house music.
0: Rozhodně.
1: Takže to užívejte, poslouchejte Fresh, poslouchejte Pulse.

0: stále poslouchat, já jsem si nezapomněl mikrofon, a chci do toho řvát pomalu. Stále posloucháte Fresh, pořád Puls a teďka už čtvrtý track z naší top 6, ale před malou chvílí dohrál první ze dvou z Climax Recordings, což je label od Chrise Sadlera. No a byl to track od San Lucase aka Queena s názvem Home. A musíme říct, že jsme se tady pohupovali úplně všichni.
1: Ano, úplně všichni.
0: Protože vibe to mělo neskutečný za mě a komentoval jsem to tady tak, že kdyby Kmajna nehrál před náma nebo ve stejný den na houseové stage Beats for Love, tak to pustím určitě já, ale on si to nejspíš zahraje sám.
1: Nejspíš. Pokračujeme s Diskotom a Jumpin, hravý groove a old school feeling, který si říká o festivalový zvuk za mě, určitě.
0: No, tak to vytáhne. Uvidíme. Někdo to vytáhne na těch bícech, no?
1: Někdo to určitě vytáhne.
0: Určitě. Bavte se.

0: Tohle byl Chris Sadler a jeho Language Without Words, track z jeho nového chystaného alba, které snad co nevidět vyjde, a track, který taky by Chris Sadler věnoval svému synovi Elliotovi.
1: Je to tak a já neustále zapomínám zapínat mikrofon. Já se tě omlouvám.
0: já jsem s tím v pohodě.
1: Každopádně teď bude, tenhle ten track bude určitě z tvého výběru, jak to tak
0: správně,
1: slyším.
0: Správně.
1: To je jednoznačně Tim Green, Proof a Sofia, spojení dvou mistrů melodického soundu, což podle toho jsem přesně poznal, že to je Honzíkovo, protože to je přesně jeho. I proto si myslím, že ten track od Chrise chválil, protože byl taky takový deepový.
0: Ano, souhlasím.
1: Přece jen Chris to sám zařadil v rámci svého vydavatelství do sekce Deep House, takže trefil se ti do vkusu, to je dobře.
0: Trefil. A tohle jsou oblíbenci z mého oblíbeného labelu Anjuna Deep.
1: Jo. Stejně zajímavé, jak vzniklo těch spousta odnoží Anjuny. Ale k tomu se dostaneme později.
0: K tomu se určitě někdy dostaneme.
1: Jo. Poslouchejte poslední track Top 6 a potom Nicky Bunny.

0: prdíš tak. Kdo je na telefonu, Honzíku?
1: Jedním z témat, o kterém jsme tady dneska chtěli mluvit, je Hell Yes Festival, který se uskuteční tady kousíček na Helvštíně, na Hradě. A my bychom měli mít teďka na telefonu zástupce tady tohohle toho festivalu, Lukáše Otevřela. Tak já doufám, Lukáši, že se slyšíme.
2: Já vás slyším, dobrý den.
1: Dobrý den, trošku to zesílíme akorát, ale myslím si, že jsme v pohodě.
0: Jo.
2: Ještě jednou.
1: Jo, okay, super.
0: Okay. To slyšíme, super, to dobrý.
1: Super, už se slyšíme. Lukáši, dobrý den, ještě jednou. Pojďme rovnou na věc.
2: Dobrý den.
1: Možná. Hell Yes Festival. Co by se měli představit lidi, kteří o něm slyší úplně poprvé?
2: No, je to v kostce butikový festival, který se odehrává na Hradě Helštíně, nevím, jestli Ostravsko, a si myslím, že by lidé měli znát, je to jeden z hradů, které nechali architekty předělat tento hrad, její část nechali předělat v rámci moderní architektury, a my jsme se rozhodli, že chceme lidem představit tento hrad v proměně světelného designu, umění a hudby. Takže na 3 dny se v tomhle hradě bude konat něco, to doufám, že bude neopakovatelné nebo opakovatelné jednou ročně.
0: Rozumím. A jaká hudba tam návštěvníky čeká?
2: No, v zásadě zejména elektronická hudba. Máme tam všechno možné od house po techno, ale zároveň jsme si chtěli potom, jelikož se koná festival 26. do 28. června, tak jsme se rozhodli, že budeme ty 2 dny dávat si zabrat a ta neděle bude taková klidová, takže od toho pátku začneme rychlejší elektronikou, přijíždí tam ikony současné scény, myslím si, že spousta lidí znají Pavla Bydla, Ryan Cyber, budou zahrát Marie Pravda s Flejkou, což jsou vlastně DJové, které jsme natočili před pár měsíci jako první upoutávku na Helvštíně na Střeše. A každopádně budou následovat potom všechny možné další hvězdy současné elektronické scény a pozvali jsme samozřejmě i pár přespolních.
0: To zní skvěle, řekl bych tomu výběr z hroznů. Když jsem si říkal, Pavel Bydlo, I'm Cyber, legendy české taneční scény.
1: To rozhodně, no.
2: A dále samozřejmě Lucka, která nám teďka asi chybí ve studiu nebo na spojení.
1: Chybí, protože
2: ale
1: bohužel nezvedla telefon.
2: myslím si, že snažili jsme se pozbírat ty věci, které jsou současné, i ty, které třeba máme už na ně třeba vzpomínky. Nechci teďka říkat, a přijede třeba Jiska Sedloň, máme tam spoustu jako známých českých DJ, a do toho přijedou Pecky, Nastia z Ukrajiny, holka, která hraje v Kyjevě, vrátila se domů, žije na Ukrajině, snaží se tam podporovat hudbou a svým labelem tu tamní scénu, takže jsme si říkali, že myslím si, že i žena a Ukrajinka by na Hradě měli zahrát. Mm-hmm. Do toho z Británie přijíždí Omunit, což je DJ, který je zároveň producent, dělali na začátku vlastně skvělé věci s Fred Again, znáte současné věci, co jede Fred Again, myslím, že to je špička současné elektronické hudby v tom performativním provedení, tak to si myslím, že chceme zreplikovat na Hradě, kde prostě budete stát uprostřed toho settingu hradního, na stěnách se vám budou odehrávat audiovizuální spektakulární věci a do toho poběží skvělá hudba, tak si představujeme dobrý prožitek. No a ještě to nekončí, promiňte, z japonské stáje Shinchuke Goto, který hrává v Trezoru v Berlíně, hrává hodně samozřejmě i v Japonsku, tak to je takový nejvzdálenější člen toho našeho headline týmu, ale samozřejmě vystoupí i další lidi, které už tady místní scéna dobře zná, vystoupí Nobody Listen, bude tady potom z těch alternativnějších, veselejších věcí Ventolin, Bardoša, všechny tady ty věci, které by taky neměly podle mě chybět, které se nějakým způsobem na té scéně taky podílí a dělají barevné. Mm-hmm.
1: Mě právě ten line-up, já jsem to viděl na grafice, zaujalo mě to, že vlastně je ten line-up opravdu jako nabušený, nebál bych se toho říct takto.
0: A různorodý bych tak dodal ještě.
1: Různorodý navíc a je to kousek, takže okamžitě to byla jasná volba, že něco takového bychom určitě chtěli podpořit. Já se vrátím ještě k tomu místu. Jak náročné je pořádat festival v tak specifickém památkovém prostoru?
2: Je to šílený. Je to výzva pro nás teda samozřejmě, protože se snažíme víc v rámci toho nultého ročníku nepokazit, ale zároveň máme totální respekt k tomu místu, takže se snažíme tam prostě zajistit všechno od Ostrahy až po bezpečnost na place. A tím, že to bude ten festival řekněme, butikový, že nechceme, aby to byly prostě nějak druhé Kales nebo druhé Beatforda. Je to prostě festival pro pár stovek až tisícovek lidí, jo, a myslím si, že tohle je takový ten festival pro lidi, co nemají rádi festivaly v tom masovém podání. Chceme tam udělat hodně prostoru, tak aby každý měl kde odpočinout, měl kde zarelaxovat, měl kde si zajít, jsou tam v tuto chvíli naprojektované 4+1 stage, takže můžete od pomalých BPM se vyskytovat v prostředí až po ty největší rány po tom, kdo to má rád rychlejší. A samozřejmě i ten line-up je postavený dramaturgicky podle mě moc chytře, že si od průběhu celého toho dne to nějak evoluuje. Pak je ten pík, že třeba v sobotu nastoupí na stěla, po ní nobody a myslím si, že i ten pátek i ta sobota budou jako super našláplé a ta neděle je taková, jak jsem říkal, na tom konečním rádu jedna dojezdová, že tam vlastně budeme chtít, aby tam lidi opravdu konci dali klídek, budeme tam mít aftercare program, kde se o lidi postaráme, dostanou masáž Alpou Francouzskou na hradě. Bude tam vybavení a gastronomické zázemí takové, že si myslím, že to bude fakt jako třídenní zážitek se vším všude.
0: To zní úžasně, já jenom když jsem slyšel, že to má být na hradě, tak jsem si řekl, budou tam mít bílou paní, to by bylo super.
2: Bude tam, bílá paní bude.
0: Bílá paní bude.
2: Přesně tak.

0: a není tam horko a zároveň je to teda fakt, jako z každého toho místa na Hradě budete mít oko, jedno oko nezůstane suché, doufám.
1: Zní to skvěle, my teda přejeme hodně štěstí, držíme palce, ať to počasí hlavně vyjde, protože to je základ letních festivalů. Doporučujeme všem posluchačům, ať neváhají, nabíhají na Go Out. Hell Yes Festival. Bude to velký.
2: Jednoduchá webovka hellyes.cz, kde se dozvíte všechny praktické informace. Vidím tady dokonce i nějaký party vlak z Prahy, takže i na dopravu se myslí.
0: Prahy, Ostravy máme 50% dneska příspěvek na zakoupené lístky.
2: Super.
0: Stejně tak, kdyby náhodou někdo přemýšlel, kde složit hlavu, tak to jsou ještě do mě často kladené dotazy. Dáváme ode dneška poběží na GoAutu za 3 zakoupené lístky, 3denní lístky, tedy stan zdarma. Mm-hmm. Takže myslíme i na to, kde složit hlavu, bude tam stanové městečko, můžete přijet bydlíkem, autem, vlakem, všechny možné prostředky, bude tam vždycky vedlo z Lipníku nad Bečvou na Hrad, takže není problém se tam dostat, i pokud nechcete řídit, myslím si, že jsme na všechno připraveni.
2: Perfektní.
1: Super, tak držíme palce a budeme se těšit, my se asi zastavíme, že Honziku?
2: Já o tom velice vážně uvažuji.
1: Tak zajedem na výlet.
0: Tak se rádi uvidíme. Děkuju moc za tady pozvání.
2: My moc děkujeme za rozhovor.
1: Děkujeme, mějte se krásně, ať festival dopadne.
0: Díky taky, mějte se fajn.
2: Mějte se.
1: No a my pomalu pokračujeme, Nicky Bunny stále za mixem, ještě nějakých 15 minutek a pak nás čeká Federal Grant.

0: Grand in the House.
1: Luxusní jízda naprosto.
2: Jeho setík z loňského ADEčka, hrál to na lodi, na řece.
3: Je to boží.
2: A už jsem si to dával odpoledne a baví mě to i teďka.
1: Je to fakt moc dobrý.
2: No a
3: já bych chtěla všechny pozdravit, já jsem ještě nepozdravila.
1: Ahoj, Niky.
2: My zdravíme.
3: Už jsem tady za mikrofonkem konečně.
1: Ahoj.
2: Já myslím, že vždycky, jako, když někdo hraje, tak už ho berem tak, jako, že už jsme ho pozdravili.
3: Jo.
2: Nebo aspoň já to tak beru, takže se omlouvám. Je to tak, no.
3: Takže zdravím všechny.
2: Jak jsi zahrála?
3: Jo, super to bylo. Dneska jsem hrála takový veselější vibix, myslím, že to nebylo.
2: Šlo to slyšet.
3: Že to nebylo úplně do toho tech house, takže takové víc na vibení na to léto, které snad už brzy konečně pořádně přijde.
1: Ano.
2: Jakože by bylo teplej?
3: No jasné.
2: Co, mně to stačí asi teďka, jako jak to je.
3: Sluníčka víc, jako teplej ani ne sluníčka víc.
2: Každopádně léto se blíží a my pro vás máme... Puls Party Pass. Protože budeme soutěžit.
3: Ale než budeme soutěžit, tak řekneme vlastně o co a kam.
2: No tak o co a kam?
1: To bychom asi měli říct. No.
3: Ano, takže příští středu 24.6. začíná UFO Bufo festival, který jsme tady už několikrát zmiňovali.
2: Já jsem chtěl říct, že už jsem to někde slyšel, no.
3: Je to čtyřdenní festival na Hadince. A původně to byl psytrancový festival, ale nyní už tam je více žánrů. Mimo psytrance si tam vlastně posluchači můžou poslouchat house, techno, dubstep třeba.
2: Jsem chtěl říct deep psytrance třeba. Nebo
3: no,
2: hard psytrance.
3: To možná taky, to nevím, takové jedno, že neznám. Každopádně jsou tam teda čtyři stage, ta hlavní UFO Bufo, potom taková chilloutová na pohodičku, groovy stage, tam je právě house a techno. A pak ještě tribal, kde jsou takové živé vystoupení.
2: No, tam jsou ti bubeníci, že jo?
3: Bubeníci, liveka, synťáčky a podobně. A doporučuji tam jít už ve dne, protože si tam můžete zacvičit jogu, je tam kids area, takže i s dětma tam můžete zajet, odložit si je na chvilku.
2: Já jsem se chtěla zeptat, jestli tam aj učí na ty bubny, že bychom s Honzou jeli a že by se nastali bubeníci.
3: Je to možné.
1: Jo.
2: Jdeme na to.
3: Můžeme zkusit zjistit. A každopádně letos je tam nově i healing area, ve které si můžete odpočinout, trošku zpomalit, nadechnout se pořádně. Mm-hmm. A pak jít zase samozřejmě...
2: Se zničit.
3: Jo, přesně tak. Hezky tancovat na políčko. No, takže...
1: Já bych se možná zeptal, kde přesně ta Hadinka vlastně je?
2: To je kousek...
3: Na Vítkov, ne?
2: Mm-hmm. No, já jsem chtěl říct, a teďka ale nechci, jako, možná se strapním, ale kousek od Klokočova, není to tam tím směrem?
3: Jo, přesně jo, tak, jo. Jo, ano.
2: Mm-hmm. Nestrapnil jsem se.
3: Ano, nestrapnil jsi
1: dobrý.
3: No.
2: Já jsem tam jezdíval kdysi na Hadinku, my jsme jezdívali na skautský tábory.
3: Aha, tak to už bylo hodně dávno, ne?
2: No, jenže ty tábory tam jsou furt hned po UFU. Já myslím, že někteří zůstanou až na tábor.
3: Teď jsem to chtěla říct, že tam možná někteří zůstávají a jí tam na ten tábor.
2: No tak, když je to s dětma, tak samozřejmě. Tak ne, nejdřív dáš festiválek a pak tam necháš děcka na táboře.
3: Na tu Hadinku se jezdí stanovat. Já jsem si říkal, že bych tam měla kolikrát i stanovat.
2: No
3: jako,
2: právě,
3: tam
2: tak my jsme byli samozřejmě na táboře ve Stanech. To nebyl tábor jako v paneláku.
3: Tam jsou i chatky, ale pozor. Jo, takže taky pro posluchači jsou tam i chatky, takže nemusíte, teda možná teď už asi jo,
2: pozor,
3: ale kdybyste si předem trošičku pořešili třeba ubytko, tak může to být i v chatce.
2: Já bych typl, že jestli to je za týden, tak už to bude vyprodáno.
3: No, to právě jako říkám.
2: No.
3: Každopádně budeme soutěžit o lístek v hodnotě 3 500 korun.
2: Jeden nebo dva?
3: Zatím vlastně o dva.
2: Pojďme o dva.
3: O dva? Dobře.
2: Ať jde nějaký pěkný zamilovaný páreček.
3: Dobře, takže o dva lístky a soutěžní otázka zní. V jakém původním žánru byl tento festival UFO Bufo založen?
2: Než se stal multižánrovým.
3: Než se, přesně tak, ano, dokončil jsi mě hezky. Takže za A je to psytrance, za B techno a za C drum and bass.
2: No a kdo ví správnou odpověď, ten nám píše už teď na náš... WhatsApp
4: 77 337 136.
2: Už to máme natrénovaný.
1: Je to dobrý.
3: Mně se vždycky líbí, jak to tam odpinkneš. Jaký čaroděj.
2: Jako mě to baví, jako ty dělí mě baví ve finále nejvíc.
1: Takže ještě jednou soutěžní otázka. Ve hře jsou dva lístky na UFO Bufo festival, který začíná příští středu. A ta soutěžní otázka zní, v jakém stylu, respektive žánru, byl festival původně pořádán. Za A psytrance, za B techno, za C drum and bass.
3: No, velice těžké.
2: Je to těžké, je to těžké. Pište na náš WhatsApp a užívejte Fedela Granda.

No, já bych řekl, že ta soutěž se rozjela tak, že my už tady máme víceméně dva, tři, čtyři soutěžící, všichni píšou a pozor, nikdo se nepodepsal, takže všichni, kteří jste nám napsali, zatím jste napsali všichni správně, tak se všichni podepište a my to potom hned vylosujeme. Děkujeme. Ano.

0: Ano, ještě jsme stále tady. Stále ladíš Fresh a Puls.
1: A posloucháš Fedele Granda z ADčka z minulého roku.
0: My jsme se tady zasnili, nebo ne zasnili, a zatančili možná.
1: Je to fakt super, je to fakt výborný set.
0: Jsem rád.
1: Pěkně se ho vybral, Maty.
0: Pěkně, Nikča pěkně vymyslela, že tam dáme nějakého headlinera z Beats for Love.
1: Ano.
0: Beats for Love se blíží, dámy a pánové, je to tady za 14 dnů, co to říkám?
1: 14? No už za méně než 14 dnů.
0: Méně?
1: No, méně. Od včera. Méně.
0: Ano, od včera za 14 dnů, takže za 13 dnů.
1: Takže to už je hnedka, no. Tak no, doufám,
0: možná už necelých 13.
1: Už možná začněte masírovat pomalu lítka.
0: Přesně.
1: A chodidla, protože to bude náročné.
0: Nastavit si hořčíkovou jako bombu teďka jako na 13 dní, ať jste potom fresh. Fede tam bude taky na House Evropatu.
1: Ano.
0: House Square.
1: Ale řekneme si ještě i třeba, co se děje tento víkend. Protože zítra třeba v Havířově ve Stolárně má zastávku Martin Gredner se svojí Tour 100, kterou nám tady poslední, když tady byl jako host, popisoval.

0: že má, že se mu letos sešlo několik výročí, jednak jeho věku a jednak House Factory má nějaké výročí a jeho kariéra za pultem má nějaké výročí, takže se svojí Tour 100 obráží kluby po České republice. Nedávno byli v Mariánských Lázních, tam byla myslím zrovna i Nikča a
1: zítra... Tam byl myslím i Beats for Love, jak kdyby
0: a byl to i Beats for Love warm up, ano. A zítra je zastávka ve Stolárně v Havířově, což je super klub. Takže pokud nemáte co dělat, tak se tam určitě zastavte. A v sobotu, pokud vím, tak je tady zase Lounge and Garden?
1: Je to tak, ale ten je... Počkej, tak to jsi mě teďka dostal, protože podle mě ten je... Neplatil, nebo v sobotu asi.
0: Jestli vidím hej, správně, jo? Tak 26.
1: Máš to správně ty, no. A jsem ostuda. Nemám to trošku v hlavě, přiznám se bez mučení. Zítra tady je Exil Session, takže pokud chodíte na střední, ideálně na Gimple nějaký ostravský, tak Exil tady zítra pořádá party. Vedle Exilu jsem kousek bydlel, takže znám velmi dobře. Mm-hmm. Je to, myslím, že dokonce jedno z největších gymnází tady na Ostravsku. Mhm. No a aby jsme se podívali i do budoucna, tak příští víkend Lounge and Garden taky ve Fabriku, to bude taková hard techno edice a v sobotu Chachar Cup, a net after party po Chachar Cupu.
0: Mm-hmm. Vidím tady nějaký Lady Roll warm up v Marley, taky příští pátek nejspíš. No a taky je ten Helios Festival, o kterém jsme tady dneska mluvili.
1: Takže nabitý to program před hlavní festivalovou sezónu, kdy nás čeká Beats for Love, Colors of Ostrava, Štěrkovna Open Music, Cole Festival, Mácháč, nevím co, Lady Droll určitě, bude toho hromada. My už se teďka musíme vlastně trošku omluvit, že za 14 dnů
0: tady nebudem,
1: píšeme všichni Ačko. To je nezvyklá situace, nemůžeme se nikomu smát, protože budeme všichni absentovat z jednoho prostého důvodu, Beats for Love.
0: Je to tak.
1: Takže úplně se nedokážeme přesunout, Honzík tam má pracovní povinnosti.
0: Tak ty taky častečně.
1: Já víceméně také.
0: A Nikča se jde jenom bavit.
1: A Nikča se jde bavit, no, takže klasika vlastně.
0: Ne, to i křivdíme trošku.
1: Ne, přesně.
0: Každopádně budou tady místo nás.
1: Ale se bavit.
0: Každopádně budou tady místo nás nějaké přednahrané sety, něco vyberem.
1: Něco našeho.
0: Něco našeho a pojede to.
1: Přesně tak. No, já nevím, jestli ještě něco povíme. Povíme ještě něco. Já tady mě zaujal článek na House magazínu, nebo respektive dva články. První, že se uskutečnil na Štvanici další díl Day of Rave, což je denní opener akce, dalo by se říct, nebo částečně opener, protože tam je střecha. Každopádně jedná se o hard techno.
0: Ano.
1: Takže za plného světla, pěkně odpoledne, do podvečera hard techno, no jako proč ne, no, tak někomu to tak jako sedí, já to celkem obdivuju. A druhá věc, House magazínu se podařil takový husarský kousek, protože jejich releasy vyjdou, nebo vyšly v květnu v Americe, v Argentíně, na tamních rádiích, takže...
0: To je super.
1: Myslím si, že Tiggy má solidně našlápnuté, ho teďka sleduju čím dál tím víc v úzovkách, nebo skáčou na mě ty jeho příspěvky ohledně dosahů v rámci jeho podcastu a podobně. A musím říct, že kluk zabral a solidně jede.
0: A ten afterparty podcast, který dělá, je taky moc dobrý.
1: Je, několik dílů jsem jako poslouchal, neříkám, že jsem úplně pravidelný posluchač, ale viděl jsem jich hromadu, mimo jiné s Peťou Trávou, takže a tam jako si myslím, že na to, jak Peťa Tráva byl málo upovídaný a byl jako hodně velký problém ho rozkecat, tak Tiggy mu se povedl dobrý kousek, že ho fakt jako rozkecal a úplně doplná. Takže doporučujem.
0: Určitě doporučujem, ty rozhovory jsou fakt super. No, tak...
1: To je asi
0: všechno.
1: Možná všechno. Máme 5 minut do konce vysílání, respektive 8 minut a 20 sekund do konce Fedeho setu. Ten vám určitě necháme dohrát celý. No a my se rozloučíme, děkujeme za poslech a uvidíme se třeba na Beats for Love.
0: Já doufám. No my se uvidíme spolu určitě.
1: No my jo, a tak jakože i s našimi fanoušky, že jo, některé známe osobně.
0: No, můžeme možná zmínit, že vlastně hrajem taky. tam.
1: Jo, to jsem chtěl říct, no, vidíš to? My už vlastně můžeme říct, jako i v kolik hrajeme.
0: My už můžeme říct, i kde a v kolik.
1: I kde a v kolik. Já jsem byl takový jako tajemný a nechtěl jsem to jako moc propalovat. Já osobně teda s Michaelem Sým v našem klasickém B2B setu, bicáček a volejbalový hráč, vystoupíme okay. na náměstíčku klasicky před U6 v sobotu od 6 do 7. Takže takový téměř sunset set.
0: No, hodně pěkné. Já vlastně taky podobný čas, já budu hrát 18.30 až 20 ve čtvrtek.
1: Výborně, nekryjeme se, můžeme se navštívit.
0: Na IKOSu, můžeme se navštívit.
1: Můžeme se navštívit, podpořit, výborně.
0: Takže doražte na IKOS ve čtvrtek, rád vás tam všechny uvidím.
1: A na IKOSu hraje i Nikča, ale nevím, kdy a v kolik.
0: Na IKOSu hraje i Nikča a já to tady teďka hodně rychle najdu.
1: Přesně, pojďme na ty timetable z těch aplikací.
0: Pojďme na ty timetable z těch aplikací, přesně tak. Nikča hraje na IKOSu, to jsem si celkem jistý. A hraje tam v pátek.
1: No, tak 20, vidíš to.
0: 21.30 až 23.00.
1: Takže
0: tak to má
1: řečeno,
0: super čas.
1: Podpořit se můžeme všichni.
0: Mm-hmm.
1: A kolik to hrála?
0: 21.30 až 23.
1: No, pozor. Nemusí to tak úplně být. Dle mých zkušeností vždycky...
0: Může tam být nějaký headliner. Vždy,
1: no, právě. Tam mm-hmm. jako se biješ už s těma hlavníma headlinerama z hlavní stage. Mm-hmm. Takže z mých zkušeností, když já jsem doporučoval českým to DJům, kteří chtěli hrát o půlnoci a v 11 a v 1. Vždycky jsem jim doporučoval, hele, vem si čas před anebo po. Je to vždycky lepší, protože v momentě, když tam nastoupí nějaký Dimension a podobně.
0: No jasně. Ale Nikča si poradí.
1: Můžeš potěšit barmany okolo, že jo, vždycky.
0: A Nikči se to určitě nestane, ona si
1: přesně,
0: poradí.
1: Přesně tak.
0: Tak a teď už je to opravdu všechno.
1: A teď už je to všechno. Dámy a pánové, a teď je to všechno.
0: Mějte se krásně, buďte hlavně zdraví, opatrujte se, budou velká horka, takže nezapomeňte hodně pít.
1: Vodu myslel.
0: Ano, samozřejmě myslel jsem vodu.
1: Hydratovat se, ne dehydratovat.
0: Hydratovat se, přesně tak.
1: Užijte si následující měsíc, my se teda slyšíme za měsíc a budeme se těšit na vás všechny.
0: Mějte se krásně, čau.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. And it goes a little something like this.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: What the fuck?

se našli. Máš, že mě trápí, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby, já

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodává.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.